0: Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Rádio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn Rádio.

0: s tebou na našich sociálních sítích.
1: Jsme fajn.

0: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
1: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
0: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
1: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
0: Přece Hermann.
1: Hermann. Jistota na celý život.
2: Fajn Rádio. Turn it up, turn it up.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Fajn Radio. Fajn. Instagram, YouTube, TikTok.
2: Co je zrovna teď in?
1: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Jsme fajn.

0: Jsme online.
1: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
2: Instagram se zase jednou vyčistil a smazal miliony followerů napříč účty. Vypadá to na velký mazání falešných nebo neaktivních profilů. Někteří influenceři se probudili a najednou měli o dost menší účty. Na TikToku se šíří nový trend, ve kterém mladí řidiči projíždějí kruháče rovně, místo aby je objeli. Videa sbírají miliony shlídnutí, odborníci ale upozorňují na nebezpečné chování a možný riziko nehod. Policie varuje, že podobné výzvy mohou mít vážné následky. Ariana Grande má zaděláno na další hit. Její nový album ještě nevyšlo, ale už má přes milion stažený na Spotify. Jinýma slovama, fanoušci na něj čekají a prostě se nemůžou dočkat.

0: dnešní ráno. No fakt, dneska je konečně pátek, čas radosti, nebo minimálně já měl za to, že je dneska pátek, protože jsem se rozhodl dneska spát tvrdňánky tvrdě a přijít pozdě. Naštěstí, naštěstí je zpátky Wendy, která je zdravá, je to tak?
1: No doufám, zdravím.
0: Aspoň jako, co se týče, no na hlavu asi ne, viď?
1: Ne, no to už je dál.
0: To chápu, to znám, ale z toho si nic nedělej. A to už se nezlepší, jo, to bude už tam vždycky stejný. Tak dobrý, my to s Wendy tady jdeme odpálit, startem Morning Bush na fajnu. Krásný ráno všem, před náma v playlistu třeba Zara Larsson, taky Coldplay. No a nebo ty songy tady v playlistu, bude na vás, abyste vybrali. Jo? Wendy ještě spí, nebo já nevím. Tak jdeme probrat, vás jdeme probrat. Hezký ráno.

0: švédská ikona Zara Larsson, Midnight Sun na Fajnu, 8 minut po 6 hodině, krásné dobré ráno všem.
1: Pokud byste se chtěli dneska vybrat, co pošlete do éteru a ještě k tomu takhle při ránu, tak pojďte psát. 724634634, pojďte napsat jméno interpreta, song, který by vám po ránu prostě zlepšil náladu a my potom necháme někoho z vás vybrat z několika songů.
0: Je to tak. Tomu není co víc dodat, ani ne, tom není co vtipného hledat. Prostě pojďte napsat song, který chcete, je to úplně jednoduchý. Do té doby třeba David Guetta nebo Calvin Harris, pak se koukneme na to, co píšete. Jsem zvědavý, co takhle po ránu byste chtěli zahrát za songy. Ještě ráno, pojďte napsat.
2: Nejvíc hudby pro vaše ráno. Morning Boost. Fajn.

0: Disciplines. Hey, how deep is your love? Jak hluboká je tvoje láska? Co jste si mysleli? Na fajnu. Kolik? 16 minut po 6. hodině, to je ideální, krásný čas na to si pustit nějaký písničky, který chcete vy. Ano, před mnou chvilkou jsme tady z Vendy říkali, že ať napíšete prostě song, který byste rádi slyšeli po ránu. A teďkon budeme potřebovat někoho z vás, abyste zavolali na číslo 724-634-634 a z těchto songů, který jste psali, tak jeden song vybrali. Je to úplně jednoduchý. Prostě musíte být ti, co budou rozhodovat nakonec o tom playlistu. Takže pojďte zavolat 724-634-634. Je to jednoduchý.
1: Je to víc než jednoduchý. My jsme slyšeli, co byste chtěli, vyslyšeli jsme vás, dali jsme to do éteru. No a jenom jeden z těch songů budete muset rozseknout. 724-634-634. No a pokud nezavoláte, tak my vám budeme zpívat.
0: To nechcete.
1: Někoho už máme na drátě.
0: Je to tak. Dobré ráno, kdo se dovolal?
2: Dobré ráno, tady David.
0: Čau Davide.
1: Čau Davide, jak se máme po ránu?
2: Jo, dneska je to dobrý ráno, zítra je volno, takže dneska to snad uteče rychle.
0: A co máš v plánu dělat o volnu?
2: Hele, čekají mě tam nějaký práce na zahradě.
0: Tak je docela pohodička, ne? To si u tobe budeš relaxovat.
2: Jo.
0: Tak paráda. Hele, tak uvidíme, jestli budeš relaxovat i dál s naším playlistem. Máme tady několik písniček, tvým úkolem bude vybrat jednu prostě, kterou si tady dáme, i s ostatníma lidma, dobře?
2: Ok, pojďme na to.
0: Pojďme na to. První možnost zní takto. Sweet Caroline, pa, pa, pa. Neil Diamond, Sweet Caroline. První jednička, možnost, jedna, první, jedna možnost. Co si o tom myslíš?
2: Hele, na rovinu ani možná další možnosti dávat nemusíme, protože tohle to je velká srdcovka, jakožto fotbalový fanoušek, víme, odkaď to pochází, takže klidně pojďme rovnou do tohohle toho.
0: Dobře, tak jo, budeme si to pamatat, jenom já ti, jako, abys věděl, o co když tak přicházíš, jo? Hele,
2: okay.
0: Přišel bys o tohle. So kiss me the way. Dermot Kennedy. Jeho Kiss Me. To je banger. Co, to ne, jo?
2: Ale jako taky dobrý, ale potřebujeme ty lidi asi možná trošku po ránu probrat, aby tu cestu měli příjemnější třeba práce.
1: Dobrý mindset.
0: Dobrý. A tak schválně, co třeba tohle? Tohle to možná by splňovalo tvoje požadavky. Mars, Flow Rida, Troublemaker.
2: Tohle by bylo taky dobrý, taky. Ale ta jednička je prostě jednička.
0: Jasně. Dobře, hele, tak ještě poslední možnost.
1: On to nevzdává ten kluk.
0: Která tě, třeba tě tohle přesvědčí. Fakt, já v to vkládám naděje, že by tě tohle mohlo přesvědčit, zní to takhle. Třiminutovej song o tom, kde se jenom mňouká. Od Kelina, teda a.k.a. Skippy McDippy. Všechno bude v pohodě. Tak se ta písnička jmenuje.
2: No, tak necháme se tak dostanu ty jedničky.
0: Tak jo. Ale měj se krásně, děkujem za telefonát a posíláme Sweet Caroline. Pošlám to někomu ještě?
2: Ale všem, co jsou na cestách, všem, co vstávají a... prostě pro všechny, komu se to bude líbit.
0: No tak jo. Tak se měj krásně a děkujem.
1: Měj se.
2: Taky. Taky ráno, ahoj.
0: Taky. No tak jo. Za malý okamžik. Sweet Caroline. Na sladší ráno. Hezký ráno. Fajn. Vždycky hot. Vždycky morning. Morning boost. Morning boost.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
4: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tiny Greens v

0: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Mami, proč máme vysavač smyčkou od Konceptu?
2: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
1: I teď?
3: Ano.
1: A teď?
3: Jo, včera, dnes i zítra.
2: Prostě pořád.
4: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
6: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
9: Přijďte si vybrat ze široké nabídky referentských a ojetých vozů za snížené ceny. Získáte další slevu při výkupu vozu na protiúčet nebo při využití financování, se kterým získáte prodlouženou záruku nebo až 3 servisní prohlídky v ceně vozu. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Fajn Radio. Turn it up, turn it up.

náš oblíbenec Harry Styles, jeho American Girls na fajnu. Půl sedmý aktuální čas, krásné dobré ráno všem, aby to ráno bylo ještě o něco lepší a my věděli strašně moc důležitý informace a random fakta, teda co? No prostě random fakta, jdem na to. Random fakta. V Ugandě právě probíhá první šimpanzí občanská válka. Jako fakt, prostě opice se tam teď mydlí klackama. Jdou si po krku. Což bez kontextu dává celkem rasistický kontext. Michael Jackson v 90. chtěl koupit Marvel, aby si zahrál Spidermana. Pak si radši koupil šimpanze. Což bez kontextu dává celkem rasistický kontext. A pražské hlavní nádraží je 12. nejluxusnějším nádražím na světě. Luxusní na tom je maximálně tak to, že pokud jste feťák, seženete tam matro na každém rohu.

0: Vítejte mezi náma, dámy a pánové, 3 minuty před 6:45, to je aktuální čas. Kellyn, Steinich, vítej mezi náma na Fajnu. Dámy a pánové, další songy na Fajnu, za malý okamžik, třeba tohle. Opět se podíváme do Chicaga, kam nás vezme Steve Harrington, a.k.a. Joe Keery, jeho End of Beginning, tady na Fajnu. Začátek konce? Zajímavé. No, teď jste možná někdo zaznamenal, že na internetu jsou jistý spekulace, že tenhle ten zpěvák údajně randí s touhle zpěvačkou. To sakra není pravda, já tomu rozhodně nevěřím.
1: Já tomu úplně věřím.
0: Ne, není.
1: Je mi líto, nebude ta tvoje holka.
0: No, Sabrina Carpenter, její Juno. Zajímalo by mě, jestli spolu s Joeem nějaký to Juno udělali.
1: Ještě spolu randěj, teprve.
0: No, to je ještě moc brzo, veď, na Juno
1: no,
0: pozici.
1: No, vůbec.
0: Tak třeba ještě jako tam je nějaká ta šance. Dokud nepadla Juno pozice, pořád je šance. To platí pro každýho z vás.
1: Tak good luck, Fiky. Držím ti palce. Stejně tvoje nebude. Budeš se přes to muset dostat, mi líto.
0: Tak já to jdu nějakým způsobem zpracovat. A za chvilku tyhle songy. Na lepší ráno. Morning Boost.
2: Fajn. V Kik najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
3: Chceš potkat horu ze Hry o trůny? 200-kilový dvoumetrový monstrum si 30. května pohraje se 400 kilama jako kočka z myší. Neboj, hlavu ti nerozmáčkne, prej to je hroznej bordel, tak už to nedělá. Kromě toho program na celý den pro celou rodinu. Známé osobnosti, strongmeni, MMA, ale i gaming nebo hroznej bordel, tak už to nedělá. Vstupenky najdeš na liberec.

0: A to je pořád dobrý, pořád dobrý. Takže za malý okamžik, abyste věděli, na co případně zajít do kina, tak my vám to řekneme, na co případně zajít do kina. Za malý okamžik. Hezký ráno.
1: To bylo hluboký, fiky.
0: To většinou u mě bejvá. Morning Boost.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
4: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
9: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Fajn Radio.

0: Jako každý čtvrtek vychází nový filmy v kinech. My jsme tady proto, aby jsme vám dali dva typy těch filmů. Je samozřejmě víc, můžete se mrknout klidně na stránky kin. No co za nás je třeba takový fajn film, na který můžete vyrazit. Jeden z nich se jmenuje Hokum. Je to irsko-americký film. Je to horor.
1: Horor.
0: Je to horor. Je to o nějakém spisovateli, kterému umřou rodiče. No a on se vydá do města, kde se právě poznali, aby rozptýlili jejich popel. No jenom, že se dostane do nějaký budovy, ve kterým je nějaký jako duch,
1: počkej,
0: je to taková psychárna.
1: To se většinou v hororech stává, že se dostanou.
0: No. A je to takový okultní hodně, je to jako, nazývají tu zlou duši jako čarodejnice a fakt tam jako kreslí různý háky. A,
1: no,
0: jako
1: háky?
0: Jo, je to zajímavý.
1: To je ale zase jiný film. Dobře, takže Hokum říkáš.
0: Hokum.
1: Máme tam nějaký hodnocení zatím, nebo ještě ne?
0: 74% podle AI, ale 74%. Uvidí se podle toho, jak to lidi uvidí dneska.
1: Dobře, tak to je jeden velmi důležitá jako zmínka filmu, který bude do kin. Já tady mám pro změnu něco, u čeho se bát nebudete, nebo naopak, když půjdete na ten film, tak potom, abyste se za stolik nebáli. Mám tady film, který se nazývá Kony. Tajemství jestřába. Tajemství jestřába, to je animovaná pohádka, je natočená podle populární dětské knížky. Vypráví to příběh o holčičce, která se nazývá Kony. Její rodiče odjedou někam na cesty a zatímco ona je jako doma s dědou a s kocourkem Mourkem, to zní jako ty, Wendy, společně poznají jestřába Klauze, který by rád s ostatními tažnými ptáky odletěl na jich, jo? Ale brání mu v tom jeho prostě bohužel zranění. A tady zní ještě potom otázka, dokáže Kony a její parta Klausovi pomoct? A dokonce tady mám i jako ukázku z tady toho filmu, tak kterou si můžeme jako pustit, zní to takhle.
2: Jak ten jeřáb vypadá?
3: Má peří, křídla, je jako ostatní ptáci.
4: Už je to tu zas.
3: Neříkejte mu o Klausovi.
2: Proč?
3: Vůbec nic se mu nelíbí.
1: Tak to je jenom takový, aby jsme vás jako namladili na Konyho tajemství jestřába. Tohle to byl Movie Koutek a my pokračujeme dál. Takže vyražte do kina, ať už s dětma, nebo s kýmkoliv jiným, s babičkou, s dědou, s kýmkoliv. Hezký ráno všem, my pokračujeme společně dál za dalšíma songama. Viz do MC Bish and Honey, jejich Show Me Love. Fajn. Jo, ještě jsem zapomněl říct, že Kony tajemství jestřába má... Zatím hodnocení podle AI 69%. Jenom říkám.

0: Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
1: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
0: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
1: Více na www.hormann.cz.
0: Herman. Jistota na celý život.
2: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
3: Nemusíš, v Auto ESA to zaplatíme za tebe.
2: Fakt?
3: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
2: Tak jedeme.
3: Auto ESA, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
2: Kdo na to jde
3: od ESA, koupí auto od ESA.
4: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe celnice, skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
5: Fajn Radio.
6: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
7: Jsme online.
8: Jsme na DAB+.
7: Jsme v aplikaci Radia.cz.
9: Brno se připravuje na letošní majáles, který odstartuje tradičním průvodem z centra města. Do ulic vyrazí tisíce studentů v kostýmech i na alegorických vozech a atmosféra bude spíš taková velká party než klasická akce. Tři muži v USA fingovali útok medvěda na vlastní luxusní auta, aby získali pojistku v řádu milionů korun. V kostýmu všechno natočili jako důkaz, pojišťovna jim dokonce i část peněz vyplatila, no ale nakonec se ukázalo, že to bylo jenom fingovaný, no a teďko muži jsou ve vězení. A jedna zpráva pro Fikyho, Sabrina Carpenter na letošním Met Gala prozradila svůj oblíbený film, je to Shrek 2. Jsi s tím v pohodě, Honzo?
10: Jo, já taky mám rád. Doufám, že se na to někdy podíváme společně.

0: Krásné dobré ráno všem, s 8 hodinou pokračuje Morning Bush na Fajnu, naše poslední společná hodina takhle při pátku pro tenhle ten týden. Na co se teďkon my společně podíváme, tak to jsou samozřejmě další songy, které jsou v playlistu Calvin Harris, Rainbow Man, taky Rudimental Kelly, nebo už teďkon Ray, její Where is my husband. Wendy, chci něco říct?
1: Já jsem dobrá, já se děkuju.
0: Tak jo, to se heš. Hezký ráno. Morning Boost. Fajn.

0: Johnny Forera, D.O.D., Poppy, Bex, Comp, to vždycky neumím vyslovit. Think About Us, pečka, která dohrála při ránu, tady na Fajnu.
1: Dámy a pánové, tady je velice důležitá věc. Včera jsem na Instagramu, kromě 50 reelsek, kde lidé nabíhají do scientologických center, narazil taky na to, jak jistá maminka prosí o pomoc. Maminka našla u svého 12-letého syna vapo v batohu a ptala se, co má jako dělat, jak se k tomu má jako postavit. No a vzhledem k tomu, že je dost možný, že vaše dítě má taky vapo v batohu, jak se teď červená, co? Podívejte se do zpětního zrcátka. Červená se? No. Vzhledem k tomu, že je možný, že taky najdete vapo v batohu u svého syna nebo dcery, pojďme se podívat na ty nejlepší rady z internetu, které lidé píšou pod tímto videem. Ještě mi teda zajímá, než se na to podíváme, jak by se k tomu postavila Wendy?
0: Já bych se s ním o tom promluvila.
1: Jak bys to udělal? Byla bys jako naštvaná? Nebo
0: ne, už, já se bych nebyla naštvaná, řekla bych mu teda, že jsem zklamaná.
1: Aj, to je horší než naštvaný.
0: Ne, právě víš, jakoby potřebuješ tomu člověku říct, že jakoby to není zdravý pro něj, ale zase chápeš, že tam je nějaká parta, víš, jakože tě chce zapadnout.
1: Jo.
0: Není to zase tak, jo, není to lehký ani na jedné straně a díky bohu, že tohle já řešit nemusím.
1: A třeba jednou budeš. Tak se pojďme podívat na to, co tady píšou lidi, jak se s těma paní vypořádat. Tady třeba je nechat ho vykouřit krabičku cigaret na to není.
0: No, tak to je super rada teda.
1: Nevím, ve 13 mi máma už dávno neprohledávala věci. Aha. Mm-hmm. Koupit mu Oxu a ne jednorázový. Ježiši.
0: Internet je krásný místo.
1: Já si myslím, že tady budou samý jako dobrý, jako tady loket Ježišmarja. Je tak to fakt 2-3 roky Dagestán a zapomene.
0: Už to neští, seš na internetu.
1: Zeptat se lidí na internetu.
0: No přesně, jako, co čekáš?
1: Koupit bong, co? Tak to je hrozný. Dámy a pánové, jestli máte vy nějakou radu, tak nám ji klidně pojďte napsat 724634634, ale spíš mě zajímá, co byste vy jako fakt nechtěli najít u svýho dítěte v batohu. Na vapo prostě kašleme, fakt co byste tam nechtěli najít za žádnou cenu, co by bylo fakt jako s čím byste si třeba ani nevěděli rady, co s tím máte dělat, pojďte nám dát vědět.
0: 724 634 634.

0: Takhle zní Morning Boost, 11 minut před půl devátou. Calvin Harris, Rainbow Man, jejich Giant, no a fajnu. Před malou chvilkou jsme tady řešili případ jedné maminky, která našla vapo u svého 12-letého syna v batohu a ptala se, co má dělat. Wendy jí naštěstí poradila, protože ty komentáře na tom Instagramu byly fakt něco.
1: Tak jsi řekla, že jsem poradila, jsem nic neřekla.
0: Jsi řekla, že si s tím synem máš promluvit v klidu, že řekneš, že jsi zklamaná. Něco takového jsem si z toho
1: zapamatoval. Ale ne takovým tím vyděračským typem prostě, no.
0: Jasně. No, tak tohle to bychom vyřešili, ale ptali jsme se, co byste jako fakt u svého dítěte nechtěli najít v batohu. Co fakt jako no-go, co by jako jste z toho byli fakt špatný, s čím byste si prostě ani nevěděli rady, jak to máte řešit. Pojďme se podívat na to, co píšete.
1: Pozitivní těhotenský test u 15-letý dcery.
0: No, tak tady už se něco do někam dostáváme. No?
1: Hobby horsing časopis.
0: Ohoho,
1: tak je tady brácho. Ještě zpráva, tak asi kus lidského těla, třeba prstík. Podle mě je to horší jak drogy, vážně, co s tím?
0: Jako to jo. Radši, ať tam má ten perník než lidský tělo.
1: A pak je tady zpráva, zdravím fajňáci, abych rozhodně u syna v batohu nechtěl najít portrét Ivana Bartoše.
0: jo, tak stěle, ty vole. Hezký zprávy nám píšete. Já tady mám taky zprávu jednu. Ahoj, přála bych si nenacházet u svého šestáka nedojedený svačiny. Ještě lepší, když mi řekl, že svačinu snědl. Připadám si pak, že dělám špatný svačiny. Co mám udělat za svačinu, aby jí snědl a já nemusel najít v batohu 2 týdny starou plíseň? Ahoj, Majda. Majdo, na rozdíl od svačiny, tady je vidět ta jako šestácká nedozrálost, jo? Protože taky by tu svačinu mohl schovávat třeba do školní skřínky a ty bys ani nevěděla, že mu třeba jako tvoje svačiny nechutnají. Jo? To by pak bylo blbý. Takže možná lepší ty svačiny nacházet v tom batohu a vědět třeba, že udělat něco jiného, než pak na konci roku jít do ředitelny, protože syn udělal smradlavou bombu a celá škola je z toho v háji. To už jsme zase úplně někde jinde. Každopádně, dámy a pánové, co teďkon najdeme u nás v playlistu a co se nám jako líbí? Jsou kluci z BTS.

0: tenhle song za malou chvilku. A držíme palce, abyste nemuseli najít nic jako třeba fotku Ivana Bartoše v batohu u svého dítěte. Tak hezký ráno.
1: Hudba, co tě vytáhne z postele. Fajn.
2: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
4: Májové dny v online shop.cz.
5: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
7: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
8: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
9: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
10: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte jarní cashback od Velux. Vyberte si maximální komfort díky dálkově ovládaným střešním oknům s dešťovým senzorem a získejte až 2500 korun zpět. Nakoupíte ve Stavmat stavebniny. www.stavmat.cz.
11: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky. Ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
12: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
13: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
12: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
14: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
15: Fajn Rádio.
16: Fajn Rádio.
17: Instagram,
18: YouTube,
17: TikTok,
18: co je zrovna teď
17: in Fajn Rádio.
19: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
20: Jsme Fajn.

0: for the type. Song od BTS doplaval u nás Féteru, půl devátý, jejich svým na fajnu. A my máme z Wendy strašný hlad. Jako říkám, je to v háji. Fakt jako od rána jsme nic nejedli, jsme totálně vyhladovělí a říkáme si, jestli jste taky vyhladovělí, nebo už jste si něco třeba dali.
1: Třeba už jste měli snídaní. No a my bychom rádi hádali, jakou snídaní jste měli. Takže pojďte vzát, protože nám to jídlo tak jako zní v hlavě, že jo, tak třeba se necháme inspirovat, co bychom si dneska mohli dát. 724634634. Na tohleto číslo napište já nebo snídaně nebo emoji nějaký snídaně, jenom pozor, ať nám tím úplně nenapovíte.
0: Nebo třeba cígu a káva.
1: A my budeme hádat.
0: My budeme hádat vaši snídaní. To se tady za malý okamžik bude dít. Jestli chcete, abychom hádali vaši snídaní, přesně jak říkala Wendy, pojďte nějakým způsobem na sebe upozornit. 724-634-634. Za chvilku budeme hádat vaši snídaní. Tak jo.
1: Ještě jednou řekni to slovo snídaně, prosím.
0: Snídaní. Snídaní.
1: Já už tam pušť písničky.
0: Já už nevím, jaký má jako vlastně význam slovo snídaně.
1: Harry Styles, As It Was.

0: může znít čtvrteční ráno. Role model Sally when the wine runs out. To je něco, co už je tě zažít většina z nás. Nechce dobré ránko.
1: Ale jenom může. Nemusí, ale může. Takhle zní. Dámy a pánové, před malou chvilkou jsme tady dali takovou výzvu, že bychom rádi uhodli něčí snídaní. Co jste prostě dneska snídali, to my teď chceme uhodnout a budeme zjišťovat, co měl k snídani posluchač Lex, který je v tuhle chvíli na drátě. Lexi, ahoj, krásné dobré ráno.
2: Krásné dobré ráno.
0: Ahoj.
1: Ahoj, Lexi, zeptám se, co jsi měl dneska k snídani.
0: Ne, tak nemůžeš se ho zeptat, co měl k snídani, jakhle tam nefunguje. To tě nemůžu říct.
2: Když chtěl, se mě ptáš.
1: Já jsem ho chtěl nachytat.
0: Ne, neříkej.
2: Já ti řeknu, že to je jednoduchý, protože já jsem dneska žádnou snídaní neměl, ale můžete hádat, co měli k snídaní moje děti.
0: Okay.
1: A počkej, a zeptám se, tu snídaní si dělal ty?
2: Ano, připravil jsem ji, ale nebylo to nějak protižka.
1: Táta okay. Roku.
0: Tak jdeme na to.
2: Ještě musím ještě jedno upozornění, aby se výživoví poradci tady neomdleli, tak tohle tu snídaním nedělám každý den, ale udělal jsem jenom proto, protože dneska mají ředitelské volno.
1: Jsou to palačinky?
2: Ne.
1: Nejsou.
2: Bohužel jsem neměl čas, ale bylo by to tak, kdybych měl trochu víc.
1: Dobře.
0: Okay,
1: takže
0: hele,
1: jsou to lívance.
0: Ty přestaň. Pojď se ptát normálně, ať bych mohl vybírat ano nebo ne.
1: Tak jo, tak se ptej ven.
0: Ok, byla ta snídaně slaná?
2: Ne.
1: Takže byla sladká?
2: Ano.
1: Tak jo, zeptám se, ta snídaně se s něčím, třeba s mlíkem dá jíst?
2: Moc ne.
1: Moc ne? Tak to jsou všechny moje otázky.
0: Bylo v té snídani pečivo?
2: Ano.
1: Hodně cukru?
2: Bylo tam hodně cukru.
1: Hodně cukru.
2: Jako, bylo to hodně sladký, ano.
0: Ta sladká věc, co na tom byla sladká, je nějaká jako věc, kterou můžeš rozetřít po těch, po tom chlebu nebo po rohlíku nebo cokoliv, co tam bylo za pečivo?
2: Jo, to už tam bylo, akorát už tam bylo jako z výroby zapečený.
0: Okay. Okay.
1: Takže už je to nějaký polotovar jako připravený.
2: Ano, já jsem s tím práci moc neměl.
1: Jak jinak, že jo? Ty vado.
0: Dobře, počkej, koupil jsi to zmražený? Nebo zmrazený, jak chcete?
2: Tak? Ne, koupil jsem to hotový.
0: OK.
1: Hotový.
0: Fuha. Byly to nějaký croissanty?
2: Něco na ten způsob, akorát nahoře ještě bylo spousta jedné věci, co mají děti rádi.
1: Bylo to s marmeládou?
2: Ještě něco lepšího, co děti mají rádi.
1: Nutella.
2: Hodně blízko.
0: Hoří skoro.
2: Čokoláda, ano.
1: Čokoláda, dobře.
0: Takže to byly nějaký...
1: Něco s čokoládou.
0: Nějaký croissanty politý čokoládou.
2: Jo, skoro, akorát se tomu říká trochu jinak a je to dlouhý.
1: Je to dlouhý. Tak to...
0: Nějaká bageta.
1: S čokoládou, něco dlouhého s čokoládou, bageta, to ne. To přece nemusíš dát dětem.
2: No chtěli jste inspiraci, tak...
0: Ne, já přemýšlím, co se ještě
1: taky
0: prodává takhle než croissanty.
1: Bageta,
0: nějaký.
1: Bagel nějaký?
0: Donát.
2: Ne. Je to spíš jako croissant, akorát dlouhý a zatočený.
0: Šnek nějaký? Ne, počkej.
2: Byl jsem, tak můžu to říct?
0: Asi to můžeš říct.
2: Tak jo. A byl jsem poučený, že se tomu říká twister. A je to pečivo podobné jako croissant, akorát je to dlouhé a zatočené a nahoře posypaný tuna čokoládový posypky. A děti to úplně milují.
0: Twister, já si to musím vygooglit. OK, díky moc.
1: Jako zajímavá snídaně.
2: Ano, ale nedáváme to každý den.
1: Nedáváte každý den, ale jako vlastně děkujeme, že jsi nás takhle obohatil takovouhle jako novinkou, nebo pro nás aspoň novinkou.
0: No to určitě.
1: Jako, fakt bych to neuhodl upřímně, fakt nevím. Jakže jsi to říkal ještě jednou? Zatočený twister s
2: čokoládový twister. Čokoládový twister.
1: A je to jako pečivo, twister.
0: Mm-hmm.
2: Je to pečivo v podstatě stejný jako croissant, akorát je to dlouhý zatočený, ve mně myslím je trochu pudingu a nahoře je čokoládová posypka.
1: Jako bez kontextu by to byla fakt velmi zajímavá snídaně. Hele, tak moc krát děkujeme, Lexi, že jsi nás takhle obohatil. My doufáme, že budou mít tvoje děti plno energie po týhle snídani. A i ty, že budeš mít plno energie.
0: Se tam směju.
2: Ano. Jak to vydržel?
3: Děkujeme.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
1: Jo, co ještě něco?
0: Bobisty. Ne, to, to bylo hezký. No asi si jo. To půjdu koupit.
1: Tak jo, dobrou chuť vám. Pokračujeme dál. To se rýmovalo. Tak jo, hezký ráno. Za chvilku Mikolas. Morning Boost.
3: Čau lidi, tady Bender. V sobotu 30. května v Home Crate aréně uvidíš 5 světových rekordů. K tomu MMA zápasy, rytířský souboje, profi strongmany, souboje v páce a navíc Counter-Strike a další zábavu na celý den. Nově rodinná vstupenka 3+1 zdarma a do neděle zadej kupon RADIO pro 20% slevu. Vstupenky najdeš na liberec1.cz. Swag Live Day.
4: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích?
6: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
5: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
8: firma na zážitky
6: CZ.
9: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
10: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
11: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sčiva. Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého.

0: Svitek hrabě, stylově a s láskou. Stavte se 9. nebo 10. května v LEGO Zóně v OC Letňany, postavte si vlastní květinu z oblíbené řady LEGO Botanicals a odneste si domů originální dárek, který jen tak neuvadne. Těšit se můžete i na výstavu květin z kolekce LEGO Botanicals a stylový květinový fotokoutek. Den matek, na který se nezapomíná. 9. a 10. května od 10 do 18 hodin v OC Letňany.
1: Fajn Rádio.
2: Fajn. 1, 2, 3, 4.

0: Tak to bylo jen tak, málem jsme to nestihli. Že jo, Mikuláš jeho Ferrari na fajnu, kolik, 11 minut před 9 hodin. My jsme běželi až ze záchodu, víte, oba dva, svetlíš si mě. Ne, není to tak, co si myslíte, je to jinak.
1: A já už je z toho taky trošku mimo. Tak my se loučíme teda.
0: Ano.
1: Nebo co, teď?
0: Jo, počkej, tak já tam zkusím dát nějakou rychle. Počkej.
1: Pojď, tak jo, najdi něco.
0: Třeba s tímhle se rozloučíme. Bim, bim, bim, bam, bam, bum. Tak jo, může být, může být. Dámy a pánové, tohle je konec dnešního Morning Boostu na fajnu. To jsem bral jako fakt seriózně, že to jako, že fakt jako domluvit. Ne, fakt jako bohužel, nebo možná pro někoho bohu dík. Morning Boost je pro dnešek u konce, 10 minut před 9 hodinou, chtěli jsme spousta věcí. Uhodli jsme, co měl dneska k snídani Lex a jeho děti.
1: Respektive jeho děti jenom.
0: Čokoládový twister.
1: Ale pamatuješ si to?
0: Něco,
1: to
0: co, něco, co si odnáším já třeba z tady toho rána. Co si třeba odnáší někdo jiný, je to, že je naše hlavní nádraží v Praze 12. nejluxusnější hlavní nádraží v českém světě. V celém světě.
1: V českém světě. A co je to první, brněnský?
0: Určitě ano. Ne, jsou Olomouce, Olomouce má ještě dobrý. No nic, dámy a pánové, tohle je od nás všecko. Užijte si prodloužený víkend, pokud nebudete mít prodloužený víkend a budete muset jít zítra do práce třeba, tak věřte, že na vás budeme myslet a v pondělí jsme tady jako na koni. Tak jo, mějte se krásně.
1: Mějte se, ahoj!
0: A čau, a jak jsem včera slíbil... Já jsem včera slíbil, že si dneska zase zamňoukám. Tak aby bylo všechno v pohodě. Tady je Skippy McDippy. Jo, všechno bude v pohodě. Hezký ráno. Hezký den.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový dezert různé druhy 140 gramů za 15,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90 až do 12. května. Kaufland. Under Armour
1: makes you better. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz.
2: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
3: Fajn Radio. Fajn. Sleduj nás na Instagramu. Hledej Fajn. Jsme online.
4: Jsme na DAB+.
3: Jsme v aplikaci Radia.cz.
5: Instagram se zase jednou vyčistil a smazal miliony followerů napříč účty. Vypadá to na velký mazání falešných nebo neaktivních profilů. Někteří influenceři se probudili a najednou měli o dost menší účty. Na TikToku se řeší novej trend, ve kterém mladí řidiči projíždí kruháče rovně, místo aby je objeli. Videa sbírají miliony sklídnutí, odborníci ale upozorňují na nebezpečné chování a možný riziko nehod. Policie varuje, že podobné výzvy mohou mít vážné následky. Ariana Grande má zaděláno na další hit. Její nový album ještě nevyšlo, ale už má přes milion stažený na Spotify. Jinými slovy, fanoušci jenom čekají, až to vyjde a nemůžou se dočkat.
3: Fajn. Music Boost.
6: Music Boost.
7: Music Boost.
8: Andrea Kautzka.
3: 5, 4, 3, 2, 1. Fajn.
9: Já vás tady opět vítám s 9. hodinou, otevíráme 3 společný hoďky Music Boostu, to je dnešní dopolední klok na Fajnu, to znamená skvělý playlist Fajn Radia, moje keci a samozřejmě všechno, co potřebujete i nepotřebujete vědět, ale prostě něco, co potřebujete k tomu, abychom to dnešní dopoledne zmákli a ještě se to, si to užili a zasmáli se. Jdeme na to, Gimme 5 startuje, to znamená 5 songů na dnešní rozjezd.
3: Music Boost.
7: Music Boost.
6: Gimme 5. Fajn.
9: Startuje to Teddy Swims, jeho Bad Dreams. Tak krásný čtvrtek, hezký dopo.

0: Ben Brown, Marshmallow nám usavírali dnešní Gimme Five na Fajnu. Ježíš, představte si, že vědci zase něco zjistili. Tentokrát zjistili, že hudba umí úplně překopat vaši realitu. Když posloucháte třeba veselou písničku, tak váš mozek začne vidět šťastný obličeje dokonce i tam, kde nejsou. To znamená, jestli máte pocit, že dneska se na vás lidi usmívají, může za to vlastně váš playlist v uších, ne to, jestli oni se reálně usmívají. Takže jestli jste někdy po cestě třeba z party mávali na popelnici, protože se usmívala, možná za to nemohl alkohol. Mohla za to třeba Tate McRae, nebo Sabrina Carpenter, nebo prostě kdokoliv jiný, koho jste poslouchali. To znamená, že následující songy nám vlastně naší realitu budou hodně ovlivňovat. Kato, taky John, Turn the Lights Off. Je to song vlastně o silný přitažlivosti mezi dvěma lidmi, kteří zvažují, jestli z toho bude něco víc. To znamená, že pravděpodobně během této písničky vás budou přitahovat vaši kolegové tak opatrně. Sombr, jeho Back to Friends. Je to o tom, jak je těžký vrátit se zpátky k přátelství hned potom, co mezi dvěma lidmi vznikla romantická blízkost, jo? To znamená, budete si během tohoto songu myslet, že jste milovali svoji kámošku. Jo? Tak tohle je naše realita za chvilku. Music Boost. Fajn.
1: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
5: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
4: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
5: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
4: Hurá na cesty s autem a super financováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
6: Rodiče z Bystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Fajn Radio.

Artemas, I like the way you kiss me. Na fajnu. Hele, asi jsme si všichni mysleli, že s tou umělou inteligencí můžeme řešit všechno. Že jo? No, ale ne. ChatGPT má nově seznam zakázaných témat, čili témat, na který se nikdy nesmíte zeptat. Upřímně zní to trošku, jako kdybych ho psala já po flašce vína. Samozřejmě jsou tam klasiky, jako je třeba nenávist, nebezpečný obsah, to prostě asi všichni víme, že bychom se na to neměli ptát. Ale nově, co vám možná vyrazí dech, nesmíme se ptát ani na gremliny. Jo, to jsou takový ty malý chlupatý potvory z osmdesátek. Takže kdybyste náhodou chtěli napsat třeba, nevím, romantickou povídku Já a Gizmo proti světu, tak máte smůlu. Fajn.

0: kamaráci ho Beamine na fajnu dnešní Music Boost. No a představte si, že musíte složit Rubikovu kostku. Tak pojďte si tak trošku představit sami za sebe, jak dlouho by vám to trvalo. Mně přibližně 70 dní. Já musím říct a přiznat se k tomu, že jsem Rubikovou kostku v životě nesložila. Je to pro mě náročná záležitost. Každopádně jeden německý youtuber pokořil teď hranici nemožného ohledně Rubikovy kostky. Postavil nebo dal jí dohromady za 23 sekund, ale během volného pádu při seskoku padákem. To znamená, ten týpek prostě vyskočil z letadla, letěl a u toho složil Rubikovou kostku, jakože mamma mia, tohle se děje. Tak já si myslím, že by se prostě, on nás sice neslyší, jo, my mu gratulujeme, on asi je mu to úplně jedno, ale myslela jsem si, že jakoby takovýhle věci bychom si mezi sebou měli říkat, protože je to takový inspirující. Kupte si Rubikovou kostku a zkuste prostě vyskočit a samozřejmě s padákem a zkuste ji složit. Music Boost.
1: Izomat stavebniny. Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
2: Best Beleza.
1: Nádherná zahradní dlažba.
2: Best Bellissima.
1: Dvě úžasné zahradní dlažby.
2: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
1: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Výzkum pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí od středy 6.5. do neděle 10.5. a to na prodejnách i online. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
6: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
9: Přijďte si vybrat ze široké nabídky referentských a ojetých vozů za snížené ceny. Získáte další slevu při výkupu vozu na protiúčet nebo při využití financování, se kterým získáte prodlouženou záruku nebo až 3 servisní prohlídky v ceně vozu. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
11: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého hřbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
10: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
12: Fajn Rádio.

Hendersys, taky Zara Larsson, jejich Stateside. Never met a Swedish girl, you say. No one treats me this way. Are all boys I hear the same. Tohle je čtvrteční Mňořek Boost s Fajnem. No a my jsme se dozvěděli, že ministerstvo školství zase něco chystá. Tentokrát chystá revoluci v maturitách. Nově by totiž část zkoušek mohly probíhat ve skupinách. Jinými slovy, konečně se škola přiblíží realitě.

realitě českých týmových projektů. Jeden maká, druhý drží energeťák a třetí řekne, já to hodím do kanvy. Takhle, má to studenty připravit na reálný pracovní život, na to prostředí těch firem, kde se rozvíje spolupráce, což je hezký. Mně to přijde docela fajn, představa, že maturujete ve skupině, protože si myslím, že nic člověka nepřipraví na život líp než panika ve čtyřech. 2 hodiny před deadlinem. To je prostě nejvíc. Posloucháš

Okay, bye.

0: Music Boost. Music Boost. Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
2: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
1: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hormann.cz.
2: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
1: Přece Hermann.
2: Hermann. Jistota na celý život.
3: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
4: Fajn Radio.
5: Fajn Radio. Fajn Radio.
6: Poslouchej nás online na fajnradio.cz.
7: Jsme online. Online.
8: Jsme na DAB+.
7: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
9: Pražský hlavák se dostal mezi 20 nejluxusnějších nádraží ve světě, konkrétně na 12. místo. Bodoval hlavně propojením historický Fantovy budovy s moderním interiérem. První příčku obsadil Curych a další pak hlavně japonský nádraží. Používání jednoduchých hesel jako 1, 2, 3, 4, 5, 6 nebo heslo zůstává jedním z největších bezpečnostních rizik. Podle aktuálního zjištění je dokážou hacksy prolomit prakticky okamžitě. Odborníci upozorňují, že problémem je hlavně opakování stejných hesel napříč účty. Beauty značka Root, kterou založila Hailey Bieber, se konečně chystá vstoupit do Česka. Od září by měly být její produkty dostupný u nás, a to díky Sephoře.
4: Fine.
0: Music Boost. Music Boost.
5: Music Boost.
6: Andrea Kautz.
5: 5, 4, 3, 2, 1.
10: Máme přesně 10. hodinu, no a samozřejmě pokračujeme Music Boost v procesu. Další hodina samozřejmě otevírá i další téma dnešní lubriky. Já musím přiznat, že už jedeme dneska přibližně 283. lubriku a dochází mi nápady, jo. Tak jsem si říkala, že to může být dneska o vás. 724-634-634. Jaký lehce pikantní téma, nebo hodně pikantní téma, to je jedno, rozebereme zrovna dneska. Dejte mi vědět, ať mám nějakou inspiraci k tomu, a na samozřejmě jdeme na ten playlist. Před náma třeba Lady Gaga nebo právě teď Ian Dior.
0: Music Boost.
10: A jeho Let You. Tak hezký čtvrteční dopoledne.

Dead Dance od Lady Gagy na Fajnu. 10 minut po 10. hodině. Čas, kdy já se ptám, jaký je vaše heslo? Třeba do iCloudu, nebo kamkoliv jinam, to je úplně jedno. Dneska je totiž, prosím vás, den hesel. No a já jsem teda mrkla na nějaký žebříček nejčastěji používaných hesel u nás v České republice a zjistila jsem, prosím vás, že naše kybernetické znalosti jsou fakt velmi nízký. To znamená, je na čase si udělat nějaký bezpečný hesla, jo? Češi nejčastěji používají banální kombinace, jako je třeba 1, 2, 3, 4, nebo třeba svoje křestní jméno, nebo při nejhorším svůj datum narození, jo? Nebo taky se prý používá hodně, třeba nevím, někdo miluje Slávy, tak dá třeba Slávy 1, 2, 3, 4, nebo Sparta 3, 5, 6, jo? Tři jsem řekla 3, 5, 6, vynechala čtyřku, no vidíte to. Moje heslo byste neprokoukli. Takže experti varujou a já se říkám, že když je teda dneska den hesel, tak pojďme si připomenout a vzpomenout, jaký ty hesla máme my a sami uznat za vhodný, jestli prostě jsou fakt dostatečně bezpečný. No a jestli ne, tak je prostě změnit, jo? Na něco fakt jako originálního. Musíte sáhnout do něčeho, nakombinovat to. Třeba nevím, nejoblíbenější barva, jo? Zelená. Nejoblíbenější herec, Brad Pitt. Jo, a nějaký číslo k tomu. Takže zelený Brad Pitt 8. Jo, to už je trošku lepší kombinace.

0: taky Sofian, jejich pistácie dohrála na fajnou Music Boostu při dnešním čtvrtečním dopoledni 7. květen. K tomu a my nepolevujeme, my musíme jet a jet a jet, proto za chvilku. Don't worry, tohle bude Leony. A Home to You si dáme s Nickem Santosem. Já vám přeju krásný dopoledne, doufám, že zvládáte, hlavně myslete na to, že bude prodloužený víkend, takže ať je dneska práce jakkoliv náročná, dneska je ve vzduchu prostě dovolená, výlet, pivo, hezký počasí, jo, a na to se soustředíte. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitaminů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Chata ve Frimburku na Českokrumlovsku za 5 milionů 190 tisíc korun. Byt 3KK v Ostravě nad Vanicích za 12 milionů. Pozemek k bydlení v Trhových Svinech za 1 899 000. Byt 4+1 v Mostě za 3 650 000. A zahrada v Havířově za 1 499 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
4: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Rodina Auto Jeremiášova má nového člena. Přivítejte s námi světovou jedničku v elektromobilitě. BYD v novém showroomu u Galerie Butovice. Najdete nás přímo u hlavního vchodu do centra. Budoucnost mobility máte na dosah ruky. Vaše Auto Jeremiášova nyní i v Butovicích. www.autojeremiasova.cz.
7: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte jarní cashback od Velux. Vyberte si maximální komfort díky dálkově ovládaným střešním oknům s dešťovým senzorem a získejte až 2500 korun zpět. Nakoupíte ve Stavmat stavebniny. www.stavmat.cz.
8: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, Dlouhá 26.
9: Fajn Radio.

0: Alex Veren na fajnou dnešní Music Boost. As I walk this world alone. Na startu hodiny jsem prosila někoho z vás, aby mi napsal, o čem chcete mít dnešní rubriku. Napsal Pavel, že by si přál, že ještě nezaznělo téma BDSM. Tak jdeme na to.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den. Fajn.
0: BDSM je důkaz, že komunikace ve vztahu funguje líp, když má někdo roubík.
2: Music Boost.
3: Music Boost.
2: Fajn.
4: V Kik najdete vše pro prostřený stůl, pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
5: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
6: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
7: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
6: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
7: Více na www.hormann.cz.
6: Herman. Jistota na celý život.
8: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
9: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
11: Pak přijeďte do AutoESA.
10: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
11: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
10: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
11: Kdo na to jde?
10: Od lesa prodá auto u ESA.
12: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
13: Přijďte si vybrat ze široké nabídky referentských a ojetých vozů za snížené ceny. Získáte další slevu při výkupu vozu na protiúčet nebo při využití financování, se kterým získáte prodlouženou záruku nebo až 3 servisní prohlídky v ceně vozu. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Izomat stavebniny.
15: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
14: Cemix fasa.
15: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat.
16: Fajn Rádio.

Taylor Swift. Saved my heart from the fate of Ophelia. Její Ophelia na fajnu. No a dámy a pánové, pod hymnou už ikonická záležitost. Ano, je to píseň Waka Waka od Shakiry. Vlastně je to písnička, určitě si pamatujete, stala se ikonickou hymnou mistrovství světa ve fotbale v roce 2010. To znamená, že dneska je to neuvěřitelných 16 let. Oficiálně byl tenhle song uvedený právě 7. května 2010. Okamžitě se stal globálním fenoménem. 16 let? Víte, co je nejhorší, že já si pamatuju na to, kdy ta písnička vyšla. A to vždycky bolí. Každopádně, jestli jste zažili její start, nebo jste ji prostě slyšeli později, to je úplně jedno. Ale je důležitý, že ji všichni známe. Je to jeden z těch typů songů, který prostě všichni znají, a když to hraje, tak si zpívají, že jo? A protože chci, aby jsme si dneska při čtvrtku zaspívali.

0: Conks na Fajnu, dnešní Music Boost. Vy prosím vás, zůstaňte, protože budeme za chvilku hned po zprávách s Míšou startovat poslední společnou hoďku, která bude zase zajímavá. Tak leďte fajn.
1: Music Boost. Music Boost.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
3: Mami, proč máme vysavač s myčkou od Konceptu?
4: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač s myčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
3: I teď?
0: Ano.
3: A teď?
0: Jo, včera, dnes i zítra.
4: Prostě pořád.
5: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, belabel, CZ.
7: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
8: Je, yeah, to už je 25 let.
9: Je, yeah, a pořád nás to baví.
8: Oslavte s JN Interiér výročí 25 let a získejte slevu 25% na kuchyně na míru.
9: JN Interiér.cz.
8: Využijte váš prostor.
1: Fajn Rádio.

0: Jsme online.
1: Online.
0: Jsme na DAB+.
1: Plus.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
2: Brno se připravuje na letošní Majáles, který odstartuje tradičním průvodem z centra města. Do ulic vyrazí tisíce studentů v kostýmech i na alegorických vozech. A atmosféra bude spíš jako velká open air party než klasická akce. Tři muži v USA fingovali útok medvěda na svá luxusní auta, aby získali pojistku v řádu milionů korun. V kostýmu všechno natočili jako důkaz, pojišťovna jim část peněz dokonce i vyplatila. Případ ale začal být docela podezřelej. Odborník potvrdil, že nešlo o skutečný zvíře, no a muži potom místo zisku skončili s tresty ve vězení. Na Met Gala roku 2026 prorazila Sabrina Carpenter se svým oblíbeným filmem, ne doslova, socky z toho naprosto šílí, no a nakonec se ukázalo, že miluje Shreka 2.
0: Fajn. Music Boost.
1: Music Boost.
0: Music Boost. Andrea Kautzka.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Fajn.
3: Dáme si s 11. poslední společnou hoďku, dáme si v ní pár rad na tuhle neděli, abyste byli pochválený u vaší mámy a hlavně na ní nezapomněli. Za chvilku taky pozvánku na nějaký festival, no a skvělý playlist k tomu.
0: Music Boost.
3: Tohle už je Ed Sheeran, já a Sizam. 5 minutek po 11. Na fajnu.

for the day. Swim od BTS na Fajnu. No a to je ideální čas, 13 minut po 11. Někam vás pozvat. Pozvat vás na další festival. Ano, přesně tak, festivalová sezóna je už zahájená. No a i letos se chystá ten legendární festák pod čerým nebem, který se jmenuje Miss Agro. Kombinace skvělých kapel a taky korunky, která hledá svoji královnu. Dělají ho studenti České zemědělské univerzity. No a i letos byste si ho neměli nechat ujít. MIG 21, Adam Mišík nebo třeba DJ Rockstar. V naší fajn komunitě na Instagramu právě teď probíhá soutěž o VIP lístky na tenhle festival. To znamená, ještě dneska máte tu možnost se k nám připojit. Jo? Připomínám, komunita na Instagramu, jo? Není to v klasickém příspěvku, musíte prostě do našeho kanálu, do naší komunity, no a tam stačí jenom vyhrát.

0: byly Imagine Dragons na fajnu dnešní čtvrteční dopoledne, no ještě chvilku. No a pojďme si říct, co je v neděli. Takhle, já vám to musím říct, abyste nedopadli špatně, jo, protože zapomenout na 10. května může mít katastrofální následky. Když se podíváte do kalendáře, no tak a nedívejte se, já vám to řeknu dřív, než byste to stihli. 10. květen je den matek. Ano, takový právě ten vykřičník, sakra, den matek, musím si vzpomenout, protože když zapomenu, tak je to velký špatný a budete to poslouchat další oběd nedělní. Vlastně celý rok to budete poslouchat. Zkusme letos něco originálnějšího, dámy a pánové. Zkusme místo nugatů a květiny, prostě místo čokolády. Zkusme nějaký šperk, nebo třeba poukaz na masáž, nějaký výlet, nějaký zážitek. Zkusme se prostě letos předvést, protože podle mě je to taková, za prvý, chceme těm maminkám, ano, poděkovat, dát jim jakoby tu možnost cítit se ten den prostě opravdu jako skvěle. No ale pojďme prostě tomu dát nějakou třešničku na dortu. Klidně napište 724634634, jestli víte, co funguje. Něco fakt jako nějaký dobrý nápad. Něco, za co dostanete takovou tu medaili dobrý dítě. Dítě roku 26. Music Boost. Fajn.
1: Tady se vám blíží zpátečka a další. A další. A další. A další. A další.
2: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gusto na 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
5: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte jarní cashback od Velux. Vyberte si maximální komfort díky dálkově ovládaným střešním oknům s dešťovým senzorem a získejte až 2500 korun zpět. Nakoupíte ve Stavmat stavebniny. www.stavmat.cz.
6: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
7: No jasně, super.
6: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
7: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
6: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vrep s avokádem, maču mango nebo jahoda.
7: Pánové na burger s trhaným masem.
8: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
9: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
10: Fajn Rádio.

Lost Frequencies, také Bastille, Head Down na fajnu. Don't hang your head down, head down. Nedělní svátek, den matek se blíží. Já jsem vás vyzvala k tomu, abychom letos byli trošku originálnější, žádná kytka, žádný bonbony, ale prostě nějaký zážitek, nějaký voucher, nějakou masáž, něco prostě inspirativního. Napsala zprávu posluchačka. Čauky, já jsem si objednala parfém, QR-ku jsem poslala manželovi, ať si to s dětmi vyřídí a mám pak hezký dárek. Panečku, tak tohle je matka, takhle se to musí zařídit. Musím říct, že pro mě je to velká motivace udělat si děti, protože takový parfém mi docela bodnul. Pak taky napsal Jirka z Roudnice nad Labem, děkujeme za zprávu. Zdraví, moje maminka má nejlepší dárek každý rok. Narodil jsem se totiž 10. května, letos mi bude 55 let. 10. května, narodit se na den matek je vlastně hezký symbol, jo, proč ne? Akorát Jirko, si musíš uvědomit, že ty si ten den matek tak ty svojí matce vzal. To znamená, tvoje mamka nemá žádný dárek. Ty si prostě naopak. Tvoje máma ti musí kupovat každý rok dárek. To je docela otravný. Každopádně vy si na to vzpomeňte 10. května, prosím vás, nezapomeňte, protože to pak fakt jinak budete poslouchat každý den po celý rok.

0: Music Boost. Music Boost.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
4: Snížíme o 2 stupně.
3: Bod 2. Průvan.
4: Dáme ručníky mezi okna.
5: Výborný návrh.
3: Bod 3. Plíseň.
4: Vydrhnout, přetřít.
6: A co udělat rekonstrukci?
5: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
7: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
8: Svegliff Day. Strongmeni, co 400 kilo zvedají k snídani. Pákaři, MMA klec a středověký rytíři. Kavalery zaspívá těžký váhy a zarepuje nám i maniak. 10 hodin masakr zábavy zatím jen za litra a do neděle kupon rádio na 20% slevu. V sobotu 30. května v Home Credit Aréně v Liberci. Vstupenky pořídíš na liberec.cz. Svegliff Day.
9: Under Armour makes you better.
10: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz.
11: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
12: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,79,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90.

Jak jinak to spolu zakončit než songem Talk to Me, Damiano David, Tila, taky Nils Rogers. Uzavíráme čtvrteční Music Boost 7. květen, no a já vám přeju krásný prodloužený víkend, to znamená, že zítra se společně neslyšíme, ale budou tady taky jiný moderátorky, ano, z víkendu, Kristin, taky Míša, takže si to nenechte určitě ujít, ať o ty dobrý songy nepřijdete. No a užijte si to, nezapomeňte, neděle den matek, sakra, to by vás hanba fackovala, kdybyste zapomněli, no. Teď vás porodila, teď to všechno dělá jenom pro vás. Víte, kolik let se strachovala a vy si ani nevzpomenete. No, nějak takhle by to vypadalo, kdybyste zapomněli. Takže já vám přeju hezký pátek, sobotu, neděli, v pondělí zase naslyšenou. No a vy mi dneska držte palcem, protože mě za 10 minut startuje Rozlučka se svobodou, tak jestli to ve zdraví přežiju, budu se na vás pondělek těšit. Tak jo, naslyšenou, pondělí po víkendu bude zase jenom opět jenom vaše.

0: že zase nejde internet.
1: A Wi-Fi je pomalá.
0: Ne.
2: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
1: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
2: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
5: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
6: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Fajn Rádio. Jsme online.
8: Jsme na DAB+.
7: Jsme v aplikaci Rádia.cz.
9: Instagram se zase jednou vyčistil a smazal miliony followerů napříč účty. Vypadá to na velký mazání falešných a nebo neaktivních profilů. Někteří influenceři se probudili a najednou měli o dost menší účty. Na TikToku se šíří nový trend, ve kterém mladí řidiči projíždějí kruháče rovně. Místo, aby je objeli, videa sbírají miliony shlédnutí. Odborníci ale upozorňují na nebezpečné chování a také možný riziko nehod. Policie varuje, že podobné výzvy můžou mít vážné následky. Ariana Grande má zaděláno na další hit. Její nový album ještě nevyšlo, ale už má přes milion stažení na Spotify. Jinými slovy, fanoušci na něj čekají jako na vydání nového iPhoneu. A tohle bude jeden z největších hudebních momentů jara.
7: Fajn.
0: Čauky, krásný čtvrteční odpoledne, já vás vítám u tohohle našeho společného Fine Warm Upu. Čekají nás 3 hodky. Venku dneska není tak hezký počasí, ale to nevadí, my si to uděláme hezky. A hlavně víte co, dneska je poslední den před prodlouženým víkendem, takže si to pojďme urychlit. Čekají nás top songy, top playlist, třeba Loot, Matafix a jejich Big City Life. A tímto rozjedem, to je takovej song podle mě ideální na tenhle ten

Reven Lenej, Rex Orange Kante. To nám právě dohrává na fajnu a song Love Me Not. Je 12.13 a blíží se léto a jestli před létem hledáte vztah. Pro boha, proč? Vždyť teď je přece to nejméně dobrý období na to se vázat. Vstupovat do vztahu v květnu je totiž jako kupovat si pernamentku do fitka před Vánocem a vyhozený peníze nemá to smysl. Navíc podle nejnovějších článků už dneska vztahy nejsou až tak trendy, protože dřív jste potřebovali jasně někoho, aby vám v noci nebylo smutno. Dneska stačí Netflix, máme Netflix. A ruku na srdce, proč byste si teď dobrovolně stěhovali do baráku někoho, kdo vám v tropický noci bude v noci topit jako přehrátý radiátor a ještě u toho chrápat. Být single v létě je ten největší luxus. Hot girl summer, jo? Nevím, jak se tomu říká u kluků, ale vy víte, co myslím. Nemusíte vést žádný dvouhodinový diplomatický debaty o tom, jestli dneska půjdete na festák nebo o víkendu k babičce trhat rybíz na zahradu. Prostě se seberete, děláte si, co chcete, nikoho nemusíte poslouchat a nevracíte se domů tehdy, když ten druhej řekne, že už ho to nebaví a začne vás za rukáv. Prostě jdete, kdy vy chcete. I kdyby to znamenalo, že se nevrátíte třeba celý víkend, že jo? Schválně, co je podle vás největší výhra na tom bejt single? Jaká je největší výhoda toho bejt single? Napište 724-634-634 a my si dáme Sombra a jeho song Homebreaker právě teď na fajnu.

0: Edison Ray a její Diet Pepsi nám právě teď dohrává na fajnu takhle při čtvrteším odpolední. Dneska je to malý pátek, no a my jsme společně řešili, jaký jsou podle vás výhody single života. Václav napsal, že podle něj i single život může fungovat poměrně volně, že všechno je to o dohodě, o domluvě a důvěře. Jasně, jo, tam to byla nadsázka. Václave, ideální svět samozřejmě, takhle by to mělo fungovat, ale ne vždycky to tak je, že jo. No a pak napsala Lucka, podle který je největší výhoda vztahu, teda ne vztahu, naopak, když jste single, že můžete volně prdět. Jo, no tak taky se to tak dá vzít. Píše, v kanceláři celý den neprdím a ještě to zadržovat večer před chlapem, to bych z toho nadmutí praskla, ne díky. Ale já si myslím, že na to by Václav určitě odpověděl, že v ideálním zdravém vztahu si před sebou můžete i prdnout. Každopádně já si myslím, že holky neprděj. Pokud si někdo myslíte něco jiného, tak mi to neříkejte. Já si prostě myslím, že holky neprděj. Já minimálně ne, že jo, samozřejmě. Tak jdem dál, čeká nás Youngblood, Hello Heaven, Hello, už za malou chvíli tady na fajnu, zůstaňte se mnou.
1: Najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.

0: webminy.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od AutoESA.
5: AutoESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
4: AutoESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
6: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: Je, yeah, to už je 25 let.
8: Je, yeah, a pořád nás to baví.
9: Oslavte s JM Interiér výročí 25 let a získejte slevu 25% na kuchyně na míru.
8: JM Interiér.cz.
9: Využijte váš prostor.
10: Fajn Radio.

Taylor Swift nám dohrává na fajnu její song Opel Light. Budem, to nebe dneska není úplně opalitový, ale to nevadí. Čtvrtek je malej pátek, protože zítra je svátek, to se rýmuje. No a ačkoliv jsme se bavili o tom, že být single je výhoda, tak určitě pořád slýcháte otázku, tak kdy už si konečně někoho najdeš? Jestli vám tuhle otázku vaše rodina taky pokládá u každého nedělního oběda, tak je radši varujte, protože by je to mohlo stát i holej život. V Indonésii totiž jednoho týpka tahle otázka tak štvala, že musel zvolit násilí. Jeho soused do něj prostě rýpal tak moc, jo, ještě ke všemu soused. To je ultimátní rage bait. Soused do něj rýpal až tak moc, že ten týpek se jednoho dne vzbudil a prostě si vybral násilí. Dopadlo to tragicky. Souseda v podstatě umlátil kusem dřeva. Takže babi, dědo, jestli mě posloucháte, berte to jako takovou malou přátelskou radu. Můj milostný život je tabu. To se taky rýmuje. Pokud se chcete dožít příštích Vánoc, prostě se nikoho na tuhle otázku neptejte. Platí to pro všechny. Pojďme neřešit životy druhých, jinak si koledujete o pořádný průšvih. My na fajnu teda radíme kousnout se do jazyka, neřešit, kdo s kým chodí, kdo má partnera. No a celkově tady ty otázky. Kdy budete mít děti, kdy to bude oficiální a takhle dále, znáte to, no prostě otrava. Mě zajímá, jaká otázka nejvíc štve vás? Jakou otázku byste zakázali svým rodinným příslušníkům, aby vám ji pokládali? 724634634, to je to číslo, kam víte, že to máte napsat a pak si to tady řekneme, aby to už nikdo neopakoval v realitě. Jo, takhle to uděláme a dáme si k tomu další song. Erlo Parks, Two Sided, píseň o tom, když nevíte, jestli jsou city té polovičky opětované nebo ne. Právě teď na fajnu.

0: Jason Boone a jeho song Sorry, I'm here for someone else. Ten jsme doposlouchali, naservírovali jsme vám ho takhle ke čtvrtečnímu odpolední a společně jsme řešili věty, které už nemůžete vystát. Otázky, na které se vás ptají rodinní příslušníci. A Marta napsala, že už nezvládá otázky typu, kdy budete mít další dítě a plánujete další, to fakt chcete mít jedináčka. Já taky nechápu, co s tím furt lidi mají za problém. Já jsem třeba jedináček a mám se perfektně. Takže tuhle otázku bych taky zakázala, připisujem na seznam. Děkuju Martě za zprávu. No a pokud vás štve, když se vás takhle na něco někdo ptá, tak za chvíli si dáme takový malý tip, jak tyhle hlasy vypnout. Jo, tak to si povíme, počkejte si na to a čeká nás taky Olivia Rodrigo a její Good For You. Tohle všechno za malý moment na Fajnu.
1: Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
2: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
3: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
2: Více na www.hormann.cz.
3: Herman. Jistota na celý život.
4: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Oslavte Den matek hrabě, stylově a s láskou. Stavte se 9. nebo 10. května v LEGO Zóně v OC Letňany. Postavte si vlastní květinu z oblíbené řady LEGO Botanicals a odneste si domů originální dárek, který jen tak neupadne. Těšit se můžete i na výstavu květin z kolekce LEGO Botanicals a stylový květinový fotokoutek. Den matek, na který se nezapomíná. 9. a 10. května od 10 do 18 hodin v OC Letňany.
7: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
8: Fajn Radio.

Haven, Caitlin Aragon a jejich I Run. Takový ideální song při čtvrtečním odpolku, po obědový kávě nebo čaji nebo čemukoliv, co chcete. A pokud už vás nebaví řeči vašeho partnera, tak pozor, já pro vás mám tip, vědecky podložený návod, jak ty hluboký mužský hlasy prostě vypnout. Mačkáme tlačítko off. Svět totiž obletěl příběh ženy z Číny, která jednoho dne prostě se probudila a zjistila, že slyší všechno, kromě svého přítele. Diagnostikovali jí pak nějakou vzácnou vadu, kdy její mozek prostě ignoruje nízké frekvence, ale to je takový přirozený adblock na mužský řeči. Když si dáte do prohlížeče prostě adblock na reklamy, tak takhle můžete blokovat to, co říkají chlapi. Doktoři sice tvrdí, že za to může stres a únava, ale možná pro někoho je to představa ideální dovolený. Představte si, ten chlap se vás třeba snaží vytočit, nějak vám něco vyčítá, třeba že jste mu neuvařili večeři, a vy se jenom sladce usmíváte, protože ho prostě máte na mute a neslyšíte. No ale na druhou stranu představa, že pak neslyším takový ty dobrý mužský hlasy, třeba ty zpěváky, co třeba Viktora Šína, co bychom dělali, že jo? No, vy mě znáte, takže si Viktora Šína dáme právě teď na fajnu. Viktor Šín, Ohnivej kruh v remixu od Rudolfa, takhle při čtvrtečním odpoledni. Věřím, že vás to rozejme, pojďme na to, pojďme si to užít.

0: Ladíte fajn a dohrává nám Miles Smith a taky Niall Horan. Tahle kombinace, která přinesla tenhle nádherný song Drive Safe. Song o tom, že na cestě životem prostě někdy jsou překážky. Nevíte, který přijdou, nevíte, jak se s nima vyrovnat, ale je dobrý mít kolem sebe fajn lidi a s nima to jde líp. A já si vždycky říkám, že to jde líp, i když kolem sebe máte dobrou hudbu. A proto my v tomhle pokračujeme. Za dvě minutky bude druhá jedna hodina odpoledne. Já předvíhám teprve jedna hodina odpoledne, ale čekají vás právě a pak další dobrý songy. Třeba Rudimental nebo taky Robin Schulz. Tak to pořádně rozjedem. Pojďte na to, zůstaňte se mnou.
1: Fajn. Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
5: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
6: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
7: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bé.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Fajn Rádio. Instagram,
9: YouTube,
8: TikTok,
9: co je zrovna teď in.
8: Fajn Rádio. To nejzajímavější ze sociálních sítí. Jsme online.
9: Jsme na DAB+.
8: Jsme v aplikaci Rádia.cz.
10: Pražský Hlavák se dostal mezi 20 nejluxusnějších nádraží na světě, konkrétně na 12. místo. Bodoval hlavně propojení historicky Fantovy budovy s moderním interiérem. První příčku obsadil Curych. Další místa potom patří hlavně japonským nádražím. Používání jednoduchých hesel jako 1, 2, 3, 4, 5, 6 anebo heslo zůstává jedním z největších bezpečnostních rizik. Podle aktuálních zjištění je dokážou hackři prolomit prakticky okamžitě. Odborníci upozorňují, že problém je hlavně opakování stejných hesel napříč účty. Beauty značka Rode, kterou založila Hailey Bieber, se konečně chystá vstoupit do Česka. Od září by měly být její produkty dostupný u nás, a to díky Sephoře.
8: Fajn.
0: Tohle je čtvrtek, ale vlastně malý pátek, protože zítra je svátek a já se na vás tady těším u naší další společné hoďky warm-upu. Čekají nás fajn songy, fajn témata a odpálíme to Robinem Schulzem, Cyrilem a taky se Mertenem a jejich písní World Gone Wild. Tak pojďme na to!

Na Fajnu nám právě dohrává Rihanna a její Breaking Dishes 13.12. No a tohle je song o tom, jak je ženská naštvaná na svého partnera. Potom, co zjistila, že jí podváděl, Rihanna tam zpívá o tom, že by mu klidně odpálila barák. A pánové, dejte si bacha, protože pokud něco tajíte, holky jsou schopný to zjistit do 5 minut. Průměrný ženský fakt stačí prej takhle málo. Podle studií je to ověřený a má vás přečtený jak otevřený chat na Discordu. Jo? Basically jde o to, že většina holek má silnější detektivní skills než všechny true crime podcasty dohromady, dokonce i než FBI. A upřímně, já tomu věřím. To stačí jedna fotka, jeden odraz v zrcadle, random follow vaší ex ve 2 ráno a případ je uzavřen. Přineste pouta, no a nebo, jak zpívá Rihanna, pošlete ten barák do vzduchu. Ženy jsou jako, podle stínu v tvém selfiečku a playlistu z roku 2022 usuzuju, že jsi byl v Brně a lhal si mi o tom. Prostě ženský by si normálně podle mě mohli založit vlastní detektivní kancelář, akorát v nějaký lepší edici, ale protože já věřím, že i mezi váma se najdou pánové, kteří mají taky detektivní schopnosti, tak tohle je otázka pro všechny. Jakou věc se vám kdy podařilo odhalit na partnera, ať už to bylo v telefonu nebo z nějakých jiných důkazů, je mi to úplně jedno, ale co kdy jste odhalili na vašeho partnera, napište mi to na 724634634 a pak si to tady společně povíme a mezi tím nás čeká Dave a Thames a jejich Rain Dance, tenhle krásný, víc takovej zamilovaný song, tak jdem na to, na Fajnu.

0: brown eyes.
1: To nejlepší z hitparád. To nejlepší ze streamu. To nejlepší z TikToku.

0: Řekla bych, že jeden z nejikoničtějších hlasů současné doby Miley Cyrus, úžasná vokalistka a super hvězda, mega star a její song Flowers jste právě doposlouchali na Fajnu 13.21 a my jsme společně probírali, jaký největší věci jste kdy vyhrabali na někoho jiného, třeba na svého partnera nebo na kamaráda, kdo je to jedno. Každopádně napsal Václav a Václav napsal teda hodně zajímavý příběh, ve kterém on byl ten stalker, on byl ten detektiv, takže vidíte, i chlapi to umějí a prohrabal kvůli tomu dokonce katastr nemovitostí, aby zjistil, že přítel jeho kamarádky žil asi tak trojí život, někde měl jednu milenku, vedle měl další, to byla dokonce snoubenka se synem, no prostě několik vztahů naráz, absolutní šílenství. Miley Cyrus, taková Hannah Montana vlastně, že jo, dva životy, jo, tak někdo zvládá i tolik životů naraz. Je to šílený a pojďme od toho pryč. Čeká nás za malou chvíli třeba Zara Larsson a její Midnight Sun. Tenhle song, který si určitě užijete, tak pojďme na to na Fajnu. Yeah, we
1: are fine. Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1, topení.
2: Snížíme o 2 stupně.
1: Bod 2, průvan.
2: Dáme ručníky mezi okna.
3: Výborný návrh.
1: Bod 3, plíseň.
2: Vydrhnout, přetřít.
4: A co udělat rekonstrukci?
3: No, vydá? Takže bod 1, rekonstrukce s Buzinkou.
5: Úsporná rekonstrukce od Buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka, vaše rekonstrukční banka.
6: Májové dny v online shop CZ.
7: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: Chceš potkat horu ze Hry o trůny? 200-kilový dvoumetrový monstrum si 30. května pohraje se 400 kilama jako kočka z myší. Neboj, hlavu ti nerozmáčkne, prej to je hrozný bordel, tak už to nedělá. Kromě toho program na celý den pro celou rodinu. Známé osobnosti, strongmeni, MMA, ale i gaming nebo rytíři. Vstupenky najdeš na liberec.cz. Svegliv Day.
9: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
10: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximálním odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
9: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hormann.cz.
10: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
9: Přece Hermann.
10: Hermann. Jistota na celý život.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
13: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
14: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, dlouhá 26.
15: Fajn Radio.

With DMC, Bees and Honey, Show Me Love. Tímhle songem jsme tady na Fajnu společně přivolávali trošku víc sluníčka, takhle při tom čtvrteším odpolední, půl druhý. A pokud už máte dost vaší práce a fakt chcete skončit, ještě chvilku vydržte. Já jsem našla další dream job. Protože Itálie hledá lidi, kteří budou profesionálně jíst tiramisu. Opakuju, this is not a drill, tohle není zkouška. Lidi, kteří budou profesionálně jíst tiramisu, protože existuje světový pohár a oni schánějí porotce. 3 dny v kuse jenom ochutnávat tiramisu a tvářit se důležitě. Je mi jasný, že až se vás teď někdo zeptá v práci, prosím tě, můžeš mi updatenout ten Excel, tak vy budete v hlavě jako, ne Karle, ne, já už jsem mentálně někde v Itálii a ochutnávám 8. tiramisu dne. Jediný háček je, že po těch 3 dnech takovýho obžírství se možná nevejdete do letadla a budete se muset vrátit domů jako koule, velká koule mascarpone, ale nevadí prostě, je to dobrý job a mě zajímá, kdyby vy jste si měli vybrat, že byste dělali porodce v hodnocení nějakého jídla. Jaký jídlo by to bylo? Za mě by to mohl být třeba štrůdl, že bychom si dali výlet do Vídně. Výlet do Vídně si dáme, ale s Kelinem Praha Vídeň a mezi tím mi pište vaše odpovědi na 724 634 634. Teď už slibovaný Kelin, právě teď Praha Vídeň.

0: Sigala, Riptide, tenhle song, který je předělávkou songu z roku 2013 a furt nás baví a je nabitej sluníčkem, tak to jsme vám teď poslali tady svod nás fajnů ve 13.42. No a pokračujeme v dalších songích, který by vás měli naladit na hezký čtvrteční odpoledne, protože kdo by vám mohl víc zlepšit den než třeba Harry Styles? American Girls, song z Harryho nejnovějšího alba, který pojednává o tom, jaký to je, když sledujete všechny vaše kamarády, jak se zasnubujou, hledají si partnery, mají děti. Jo, basically, když si dneska otevřete Instagram, co vidíte u svých kamarádů. To si dáme za chvíli, Harry Styles, jeho American Girls.
1: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
2: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
3: Mamí, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
4: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
3: Všechno najednou?
5: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
6: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
8: Zase lítáš v oblacích?
9: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
11: Tak honem, ať vám neuletí!
12: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
13: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
14: Více o akci na
15: firmanazážitky.cz.
16: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
17: Nebe, celnice, tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
18: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
19: Přijďte si vybrat ze široké nabídky referentských a ojetých vozů za snížené ceny. Získáte další slevu při výkupu vozu na protiúčet nebo při využití financování, se kterým získáte prodlouženou záruku nebo až 3 servisní prohlídky v ceně vozu. Více na autojarov.cz.
18: Těšíme se na vás.
20: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
21: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
22: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
23: Čerstvé jako z Kauflandu.
24: Fajn Rádio.

hodne miloval americký holky, hlavne v podání Harryho Stylesa a jeho písničky American Girls. Právě jste slyšeli na Fajnu 13.52, no a blíží se čas léta a to znamená oblíbený dovolenkový aktivity, které jsou ale možná nezákonný. Vstáváte o dovolený v 5 ráno, abyste si hodili ručník na lehátko? No tak to si rovnou nachystejte peněženku. Tahle oblíbená prázdninová disciplína se totiž asi začne pěkně prodražovat. Jeden německý turista teď vysoudil v přepočtu 25 000 korun za to, že mu tahle ručníková mafie blokovala fleka u bazénu. Soud rozhodl jasně. Hotel mu zkazil dovolenou, protože dopustil tuhle válku osušek, kde nikdo neleží, ale všichni mají zarezervováno. Takže bacha, až budete letos někde na dovče v Řecku ve Španělsku za tmy startovat k lehátku, pamatujte, že vás to může stát víc než celý zájezd. A pro nás ostatní, co si chceme přispat a který nás rozčilujou, když tady ty lidi si to zabírají, tak pokud si nelehnete, nenajdete volný lehátko, tak to vyfoťte. No a v září si za to odškodný pak třeba koupíte nový telefon. To je dobrý návod. My jdem na song, který by se hodil na plážový lehátko nebo někam k plážovému baru. Mall Grab, Milky, Just the way you are, právě teď na Fajnu.

0: věřím, že tenhle track vám rozproudil krev v žilách takhle při čtvrtku. Panic at the Disco, High Hopes, za minutku druhá hoďka, a to znamená, že my sice nekončíme, jedeme dál, ale mezi tím si dáte zprávy a pak nás čekají dobrý songy, třeba Jason Derulo, který vás rozproudí ještě víc. Tak zůstaňte se mnou.
1: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
2: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
3: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
4: Rodina Auto Jeremiášova má nového člena. Přivítejte s námi světovou jedničku v elektromobilitě. BYD v novém showroomu u Galerie Butovice. Najdete nás přímo u hlavního vchodu do centra. Budoucnost mobility máte na dosah ruky. Vaše Auto Jeremiášova nyní i v Butovicích. www.autojeremiasova.cz.
5: Fajn Rádio. Jsme online.
6: Jsme na DAB+.
5: Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot News.
7: Brno se připravuje na letošní Majáles, který odstartuje tradičním průvodem z centra města. Do ulic vyrazí tisíce studentů v kostýmech i na alegorických vozech a atmosféra bude spíš jako velká open air party než klasická akce. Tři muži v USA fingovali útok medvěda na svá luxusní auta, aby získali pojistku v řádu milionu korun. V kostýmu všechno natočili jako důkaz. Pojišťovna jim část peněz vyplatila. Případ ale začal být podezřelý. Odborník potvrdil, že o skutečné zvíře nešlo. Muži tak místo zisku skončili s tresty vězení a pokutami. A ještě něco. Sabrina Carpenter na letošním Met Gala prozradila svůj oblíbený film. A je to Shrek 2.
0: Krásný čtvrteční odpoledne, máme 2 minutky po 2 hodině a to znamená, že startujeme poslední společnou část tohohle warm-upu. No a co tady bude zajímavý, je hlavně soutěž. Slyšíte správně, bude soutěž. Takže si na to počkejte a mezi tím Jason Derulo, Take You Dancing. Odpálíme to právě teď.
8: Please welcome to the stage.

McRae, Just Keep Watching. Ladíte fajn, je 14.11 a to je ideální čas na co? No na tu slibovanou soutěž. Chcete zažít největší mejdán pod širým nebem a neplatit za to ani korunu? Takhle teď zbystřete, protože v naší instagramové komunitě Fajnu právě hrajeme o 3 VIP lupeny na legendární festival Miss Agro 2026. Už 12. května to odpálíme v areálu ČZU a věřte mi, u tohohle chcete být v první řadě. Tenhle festival je totiž naprosto geniální mix všeho, co milujete. Pánové, finále těch nejhezčích holek z vejšky v souboji o korunku krásy, u toho chcete být. A dámy, vy si připravte kapesníčky na utírání slin, protože v soutěži Strongman uvidíte víc svalů a bicáků než v průměrném akčním filmu. K tomu vám do uší naservírujeme MiG-21 Luisa, samozřejmě největší lamač dívčích srdcí Adam Myšík. Takže přestaňte snít a okamžitě utíkejte na náš Instagram, buďte součástí naší komunity a soutěžte o ty VIP lístky, ať vám neutečou. No a my si teď dáme toho Adama, protože to je něco, na co se tam příští týden můžete těšit a zároveň Adam má dneska narozeniny. Takže přejem všechno nejlepší. Adam Myšík, Ben Kristoval a jejich song Zapomenout.

0: Boy, Moby, Sophie and the Giants a jejich společný song Last Summer jsme právě doposlouchali takhle při čtvrtečním odpolku. Venku sluníčko moc ne, ale my ho přivoláme jedním pořádně letním songem. Možná si říkáte, že tohle není běžná součást našeho playlistu. Ne, není, ale tenhle song dneska slaví 16 let od vydání a to je ideální příležitost si ho připomenout a my si ho připomeneme a roztancujeme už za malou chvíli tady na Fajnu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
3: Přijďte si vybrat ze široké nabídky referentských a ojetých vozů za snížené ceny. Získáte další slevu při výkupu vozu na protiúčet nebo při využití financování, se kterým získáte prodlouženou záruku nebo až 3 servisní prohlídky v ceně vozu. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky, ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
5: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
6: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
5: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
6: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.

James Hype, Sam Harper a taky Bobby Harvey a jejich Waterfalls. Věřím, že tenhle song vám dodal právě teď energii. Máme 2:30 odpoledne, no ale pokud i přesto máte depku, tak vyhoďte ty starý džíny, do kterých se 5 let už nevejdete. Podle studie se totiž 80% lidí cítí mnohem šťastnější hned po tom, co si uklidí v barák nebo pokoj. Říká se čisto v baráku, čisto v hlavě, že jo? Ale prej to platí i ve chvíli, kdy se k tomu fakt musíte dokopat, kdy se vám nechce. Takže jestli se vám dneska nechce, cítíte se pod psa, stejně vezměte ten hadr, začněte leštit zrcadla. Nejenom, že sami sebe uvidíte jasněji, ale i svět uvidíte jasněji. Najednou bude mít víc barev. A já bych to hlavně měla říct sama sobě, protože já jsem takový ten typ člověka, co když se někam balí, odchází, tak všude nechá takovou kupu oblečení, že by ten jarní úklid mohl začít znova. Je to otravný, jo, ale budu to dělat pořád. Vy mi napište, jakou část domu uklízíte nejraději. Jo, tak pro inspiraci. Napište mi to na 724-634-634 a mezi tím si dáme BTS a jejich Swim. Tak pojďme na to. Tady na fajnou.

0: Zapni to ticho.
1: Tenhle banger s názvem Ticho od zpěvačky jménem Espo. Tahle tajemná tvář není tak tajemná, protože je to naše kolegyně z Fajnu, takže mi děkujeme za tenhle song. A mimochodem, kdybyste chtěli Kristin slyšet, můžete, to znamená autorku tohohle songu, můžete ji slyšet o víkendu od 12. Právě tady na Fajnu užijete si s ní víkend a vlastně i zítřek, protože zítra je svátek. No a my si takhle při čtvrtečním odpoledni povídáme o tom, jakou část domova a domácnosti nejradši uklízíte. Václav napsal podle mě nejvíc trefnou odpověď. Odpověď zněla žádnou. Chápu, jo, to je validní. A pak přišla ještě odpověď lednici. To moc nechápu. Kdo rád uklízí lednici? Zajímavý. Podle mě je to trošku psychopatický chování. Nevím, co v té lednici schováváte, ale dobře, beru tuhle odpověď. Děkuju. My jedeme dál. Za malou chvíli Ed Sheeran, Bad Habits, tady na Fajnu.
2: Trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte jarní cashback od Velux. Vyberte si maximální komfort díky dálkově ovládaným střešním oknům s dešťovým senzorem a získejte až 2500 korun zpět. Nakoupíte ve Stavmat stavebniny. www.stavmat.cz.
6: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
7: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
11: Fajn Radio.
12: Fajn Radio.
11: Instagram,
12: YouTube.

0: Kiss Fresh. Fein. Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
1: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Hermann garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
2: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
1: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
2: Více na www.hermann.cz.
1: Hermann. Jistota na celý život.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
5: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
6: Fajn Rádio. Jsme online. Online.
7: Jsme na DAB+.
6: Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot News.
8: 15 hodin, 58 minut, čas na fresh zprávičky.
9: Pražský Hlavák se dostal mezi 20 nejluxusnějších nádraží na světě, konkrétně na 12. místo. Budoval hlavně propojení historicky Fantovy budovy s moderním interiérem. První příčku obsadil Curych. Další místa potom patří hlavně japonským nádražím. Používání jednoduchých hesel jako 1, 2, 3, 4, 5, 6 anebo heslo zůstává jedním z největších bezpečnostních rizik. Podle aktuálních zjištění je dokážou hackři prolomit prakticky okamžitě. Odborníci upozorňují, že problém je hlavně opakování stejných hesel napříč účty. Beauty značka Rode, kterou založila Hailey Bieber, se konečně chystá vstoupit do Česka. Od září by měly být její produkty dostupný u nás, a to díky Sephoře.
6: Fajn.
10: Fajn Drive.
6: Fajn.
8: Ladíte Fajn, Honze za Majkem, 15 hodin 59 minut k tomu. Přeju krásný odpoledne všem a posílám ty nejlepší songy, co můžu do éteru. Třeba Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Song, který boří hitparády po celém světě. Song, který mě baví a který chci šérovat s váma.
10: Fine Drive.

dohrává na fajnu, posloucháte Drive a mám tady největší blbost, kterou si můžete koupit. Momentálně firma Toyota, kterou znáte určitě jako automobilku, přišla s novou židlí. Židle za 62 tisíc korun. Je to v podstatě taková klasická ta kancelářská sedačka nebo židle na kolečkách, akorát má vyhřívání, můžete tam strčit USBčko, má tam ventilaci a elektrický polohování. Všechny věci, které jsou naprosto zásadní, když chceš sedět. Takže reálně, kdybych měl 62 tisíc, který můžu jen tak zahodit, tak rozhodně si nekoupím random židli. Ale uznávám, že v životě jsem si už koupil úplně random zbytečnosti. Chtěl bych se zeptat i vás, koupili jste si nějakou blbost, který jste pak hrozně litovali? I kdyby to byla 500 vyhozená do koše, i kdyby to bylo 10 litrů, je tady něco, na čem si vždycky lámete hlavu, že proč jsem to udělal, proč jsem to udělala? Máte nějakou věc, kterou fakt litujete? Nějakou zbytečnost? 724-634-634. Doufám, že mi nikdo nebude psát SMS-ku. Já jsem si koupil tu židli za 60 tisíc. Teď už jdeme dál na další skvělý tracky, jako třeba David Kushner, Daylight. Taková chillovka pro vaše odpoledne. Ladíte fajn?

0: Wave dohrává na Fajnu song, který jsem slíbil, že bude hrát. Sice jsem ho zahrál úplně jindy, než jsem chtěl, ale důležitý je, že jsem si ho užil. Doufám, že i vy. Krásný odpoledne s Fajnem. Pojďme se vrátit k tématu. Jakou největší blbost jste si v životě koupili? Jako první mi napsala Niky. Zdravím. Já jsem si koupila selfie tyč, protože byla in, píše Niky. Já si myslím, že asi jo, asi už vlastně to nikdo nedělá s tou selfie tyčí, teď se vlastně otáčí celý telefon úplně na random, ty trendy se hrozně rychle mění, takže Niky, pozitivní informace pro tebe je to, že selfie tyč stojí jenom pár set korun, já vlastně kdybych měl říct největší blbost, co jsem si vykoupil, tak to byl Yeti Bavorák, který je víc v servisu, než že bych s ním jezdil, ale mám tady i další odpovědi, třeba Luděk píše... To si děláš srandu, Luďku. Vodní postel. Já jsem úplně zaznamenal v dětství, že vodní postel jako fakt trendy byla někdy v 2000-ovkách. Naštěstí my jsme na ní tenkrát neměli peníze. Rodiče kupovali spíš jídlo, aby jsme měli co žrát, ale vodní postel zní jako naprosto random koupě. Takže shoutout, že jsi to přiznal. Já bych si chtěl jednou vyzkoušet na ní spát, ale je to bizár. Co tady máme dál? Terka píše, že největší kravarou, kterou si kdy koupila, je další pár bot, protože jich má tolik, že už to ani nespočítá. Tak to je stejný i u nás. Moje přítelkyně má taky tolik párů bot, že ani neví, kolik jich má, ale to si myslím, že taková normální holčičí věc. To není zbytečnost. Jestli vám to udělá radost, tak je to v pohodě. Vždycky si vzpomínám mýho Bavoráka, kterýho jsem už neviděl půl roku.
1: To nejlepší z hitparád. To nejlepší ze streamu.

The Weeknd, Blinding Lights na Fajnu. Pojďme na chvíli ale i na československou scénu, protože Slováci zveřejnili svůj žebříček Forbes 30 pod 30 a mě tam zaujalo jedno jméno a už před dlouhou dobou. Teď mě jenom udělalo radost, že je i v tomhle žebříčku. Je to Sara Rikas. Já ji poslouchám asi od té doby, co začala makat s Milion Plus. Vlastně se ukázalo, že teďka má hrozně dobrý vibe, má talent, její hudba stojí za to, má spolupráce s těma nejlepšíma jména na scéně. Mně se osobně strašně líbí třeba na tracku s Viktorem Šínem Jiné plemena. Tak na její počest, na to, že mám z toho vlastně radost, si pojďme dát Saru Rikas tady do éteru. Sara Rikas, Viktor Šín, Jiné plemena na Fajnu.

0: Geta dohrává na Fajnu. Playlist je pro vás ready na dnešní odpoledne. A já si říkám, že by to chtělo něco jako Pink Panthers a Zaru Larson. Stateside. Song, který vás dostane do pohodičky. A potom, co třeba takový Sony Fodera? Sony Fodera, Crystal, My Loving. Za chvíli na Fajnu, zůstaňte.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
6: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz
7: Fajn Rádio.

0: Fine Drive.
1: Nech chaos celýho dne za sebou
0: a užijte si nejnovější hity.
1: Fine Drive.
0: Od 3 do 6.

0: Čau lidi, tady Bender. V sobotu 30. května v Home Crate Aréně uvidíš 5 světových rekordů. K tomu MMA zápasy, rytířský souboje, profi strongmany, souboje v páce a navíc Counter-Strike a další zábavu na celý den. Nově rodinná vstupenka 3+1 zdarma a do neděle zadej kupon RADIO pro 20% slevu. Vstupenky najdeš na liberec.cz. Svegliv Day.
1: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
2: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
3: Rodina Auto Jeremiášova má nového člena. Přivítejte s námi světovou jedničku v elektromobilitě. BYD v novém showroomu u Galerie Butovice. Najdete nás přímo u hlavního vchodu do centra. Budoucnost mobility máte na dosah ruky. Vaše Auto Jeremiášova nyní i v Butovicích. www.autojeremiasova.cz.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
5: Fajn Radio. Jsme online.
6: Jsme na DAB+.
5: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
7: Za 3 minuty 5 hodin, pojďme se podívat, co je novýho.
8: Brno se připravuje na letošní majáles, který odstartuje tradičním průvodem z centra města. Do ulic vyrazí tisíce studentů v kostýmech i na alegorických vozech a atmosféra bude spíš jako velká open air party než klasická akce. Tři muži v USA fingovali útok medvěda na svá luxusní auta, aby získali pojistku v řádu milionu korun. V kostýmu všechno natočili jako důkaz. Pojišťovna jim část peněz vyplatila. Případ ale začal být podezřelý. Odborník potvrdil, že o skutečné zvíře nešlo. Muži tak místo zisku skončili s tresty vězení a pokutami. A ještě něco. Sabrina Carpenter na letošním Met Gala prozradila svůj oblíbený film. A je to Shrek 2.
5: Fine.
6: Fine drive.
5: Fine.
7: Ladíte Fine, konkrétně Drive. Máme za 2 minuty 17 hodin. Tuhle hodinu chci s vámi probrat nejhnusnější místa, kam můžete vyrazit na dovolenou, ale zároveň slibuju skvělý tracky. Jako první Mole Grab, Milky, Just the way you are.
5: Fine Drive.

0: End of Beginning na Fajnu.
1: 17 hodin 7 minut k tomu a já se vás musím něco zeptat. Blíží se čas dovolených, čas léta a možná už většina z nás má nějaký plány, že se někam vydá. Často se řeší ty krásné destinace, ale mě by spíš zajímalo, zažili jste něco fakt hnusného? Já se včera o tom s kámošem u pivka bavil, říkal mi, že byl ve Frankfurtu a že kromě pár mrakodrapů, tak se mu tam vůbec nelíbilo, že bordel a podobně, ale myslím si, že každý má nějakou zkušenost s místem, kam by se nevrátil. Já třeba letos město, který neumím vyslovit, tak si použiju Google Translator.
2: Charleroi.
1: Píše se to Charleroi. Charleroi, tomu říkám já, ale je to Charleroi. Tak je tam obrovský letiště a v tom městě není absolutně vůbec nic. Já jsem to využil jako jeden den na přestup, když jsme letěli pak dál, ale fakt jsem neviděl nikdy víc mrtvý město. Říkal jsem si, OK, v Česku máme spoustu divných míst, ale tady je random obrovský letiště a ve městě pusto. Máte nějaký místo, který jste zažili díky svý dovolený, ať už záměrně a bylo to zklamání nebo spíš omylem a říkáte si, tak jsem už nikdy? Dejte sem varování, napište místo, kam už se nikdy nechcete vrátit a klidně proč, co se vám nelíbilo a proč, jaký místa jste viděli a už nikdy znova vidět nechcete. 724 634 634, šerujte svoje bizáry a já budu hrát ty nejlepší songy.

0: EMC, Bees and Honey. Tohle song je The Party, dohrává na Fajnu, 17 hodin 15 minut k tomu. A já jsem se vás před chvíli ptal, jestli jsou nějaký bizarní destinace, místa, kam byste se v životě už nechtěli vrátit, ať už na dovolenou, nebo ani omylem. A zjistil jsem, že s někým tady souzním, s Petrou. Paříž, čekala jsem romantiku, dostala jsem frajera, který mi chtěl pětkrát prodat model Eiffelovky. Tak to jsem rád, že se to nezměnilo, Péťo. Já jsem teda z toho měl spíš srandu, ale co jsem zažil v Paříži, že spolužečku tam okradli, ty přesně ty stejný frajeři, kteří se nám snažili prodat tu Eiffelovku. Ale nicméně, i tak krásný zážitek, přece jenom moje peněženka to nebylo, že jo. No a potom tu máme dál. Tunisko, hotel super, ale moře plný medúz. Tak to jsem hrozně rád za tenhle ten tip netip, protože mě jednou taky vožahla medúza. Není to vůbec příjemná věc, ale trošku mě to mrzí, že to je zrovna u toho Tuniska. Snad to je sezónní věc, protože jsem si říkal, že zrovna v létě bych to Tunisko chtěl poslat, jelikož je to prej levný a já moc peněz nemám. Nicméně, co mám? Je to nabitej playlist. Za chvíli třeba UZR a track Too Sweet. Tak zůstaňte se mnou, zůstaňte hlavně s Fajnem.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
4: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na Majaland.cz.
5: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
6: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
5: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
6: A co si ještě přibalit až 40 000 na ruku?
5: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
7: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout novou elektrickou třídu C, která bude exkluzivně vystavena pouze ve dnech od 7. do 10. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
8: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
9: No jasně, super.
8: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
9: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
8: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vrep s avokádem, maču mango nebo jahoda.
9: Pánové na burger s trhaným masem.
10: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
9: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
1: Fajn Radio.

0: Nech chaos celýho dne za sebou
1: a užijte si nejnovější hity.
0: Fajn Drive.
1: Od 3 do 6.

Houdini, tohle je fajn. A Honza, který si s váma zkontroluje váš Instagram. Normálně lidem začaly lítat followers dolů. Pokud jste měli nějaký sledující, možná jste někdy podvědomě kontrolovali, kolik vás lidí vlastně na tom Instači sleduje. Zajímavý je, že to není jen tak. Instagram se rozhodl promazat falešné účty. Jsou některý tvůrci, kteří měli koupeno záměrně spoustu takhle falešných účtů, aby vypadalo, že jsou sledovaní, a někomu to fakt padlo o tisíce. Já se přiznám, že nějaký kilčo tam spadlo dolů a hodně lidí si stěžuje, že vlastně jim padají jako random sledující dolů, ale ve finále buďte rádi, protože jsou to random boti, vůbec nevím, jak se to vlastně na tom Instači vede, ale co, já si myslím, že základ tak sociální sítí, kdy to byla ta dobrá myšlenka, je, že chceš shareovat ty věci s real lidma, který znáš osobně. Tohle to úplně už zmizelo, tak aspoň, že ty falešní roboti jsou uklizený. Děkujeme Instagramu, po dlouhý době nějaká pozitivní zpráva.

0: Fine Drive.
1: Nech chaos celýho dne za sebou
0: a užijte si nejnovější hity.
1: Fine Drive.
0: Od 3 do 6.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
1: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
3: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Teď jsem přeci králík.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
5: Přijďte si vybrat ze široké nabídky referentských a ojetých vozů za snížené ceny. Získáte další slevu při výkupu vozu na protiúčet nebo při využití financování, se kterým získáte prodlouženou záruku nebo až 3 servisní prohlídky v ceně vozu. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
10: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Fajn Radio.
12: Back to the hits. Hey, babe.

dočarovala Féteru Fajnu. Lady Gaga dočarovala Féteru Fajnu. Já už taky dočaroval. 17 hodin 50.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový dezert různé druhy 140 gramů za 15,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90 až do 12. května. Kaufland.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
2: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte jarní cashback od Velux. Vyberte si maximální komfort díky dálkově ovládaným střešním oknům s dešťovým senzorem a získejte až 2500 korun zpět. Nakoupíte ve Stavmat stavebniny. www.stavmat.cz.
3: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
4: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, dlouhá 26.
5: Fajn Radio. Instagram,
6: YouTube,
5: TikTok,
6: co je zrovna teď in.
5: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
7: Jsme fajn.

0: Sindrou, a Indrou.
1: Hodina, jedna minuta k tomu startuje Next Beat, čtvrtek, malý pátek. Vzhledem k tomu, že je zítra svátek, tak si můžem hrát na to, že je to velký pátek, OK? Odstartuje to Damiano David a Talk to Me.
2: Hi everybody, this is Damiano David. Yeah. This is my song with Nile Rodgers and Tyler.

Cracker, to je song, který nám dohrává v 18 hodin 11 minut. Posloucháte Fajn. A lidi, pojďme si dát klasicky novinku ze světa music. Ten, kdo pilně sleduje sociální sítě Fajnu, tak už to ví. A ten, kdo ne, tak já mu to teď řeknu. Hele, Ariana Grande, tak to si nemusíme nějak dlouhosále představovat, ale kdyby nikdo nevěděl, tak tyhle ty tracky určitě znáte. Tohle byla Ariany spolupráce s Jessie J, Bang Bang. Ale nesporně k jejím velkým hitům patří i tahleta věc. Ariana Grande spolu s DJM Z Break Free. Jeden z jejich prvních velkých hitů. A kdyby přece jenom nikdo nevěděl, tak Arianu můžete znát už z roku 2011, kdy začínala na televizní stanici Nickelodeon, tak tam hrála hned v několika seriálech, pak se dala na hudební dráhu, no a dál už to víte. Ariana se napilno věnuje svý herecký kariéře, 26. listopadu jde do kin pokračování slavné komedie Všichni potři jsou lotři, ale teď opět přišla s dalším milníkem a to, že představila nebo řekla, že bude vydávat nový album. A to album už má teď milion předuložení a to album ještě ani neexistuje. A už milion lidí se ho na Spotify uložilo. No tím se stává to album z jednou z nejočekávanějších alb tohle roku. Jsem zvědavý, co z toho vyjde. Pojďme pokračovat dál, dáme si Espo a Ticho právě teď na Fajnu. Thursday Top 5.

0: Takový čtvrteční večer na fajnu v 18 hodin 22 minut. Tohle byla Jisoo a Zayn. Lidi, teď jsem narazil na příspěvek, že když se člověk nešmajchluje alespoň pětkrát stejně, může to podle výzkumu vést k psychickým problémům. A já už fakt nevím, co se z těch internetových studií brát, protože každý týden vyjde něco novýho a úplně jinýho. Jednou je špatně málo šmajchlování, pak je moc práce, pak je málo spánku, pak zase moc spánku, pak málo času pro sebe. A upřímně, já začínám mít psychické problémy z podobných výzkumů. Next beat.
1: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezi přistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
2: Oslavte Den matek hrabě, stylově a s láskou. Stavte se 9. nebo 10. května v LEGO Zóně v OC Letňany. Postavte si vlastní květinu z oblíbené řady LEGO Botanicals a odneste si domů originální dárek, který jen tak neuvadne. Těšit se můžete i na výstavu květin z kolekce LEGO Botanicals a stylový květinový fotokoutek. Den matek, na který se nezapomíná. 9. a 10. května od 10 do 18 hodin v OC Letňany.
3: Fajn Radio. Fajn.
4: Exclusive new music. Hi, I'm Robin Schulz.

Reina dohrála na Fajnu v 18 hodin 30 minut. Před náma je hudební dívčí skupina, která se říká Kecaj. Je to skupina, která vznikla v rámci reality show, kde se o místo v kapele pralo neuvěřitelných 120 tisíc dívek z celého světa. Do finálového výběru se jich pak dostalo jenom 20, ze kterých vzešla finální šestice. Pokud vás zajímá celý tenhle vznik téhletý neuvěřitelné skupiny, tak existuje dokument na Netflixu, který se zaměřuje na celý jejich vzestup, včetně dramat v zákulisí a tvrdýho tréninku. Určitě se koukněte na to, stojí to za to. Pojďme si dát jejich song Pinky Up právě teď na Fajnu.

0: který sice měří pouhých 165 cm, ale o to větší talent mu Bůh nadělil. Bruno Mars nám dohrává v 18 hodin 39 minut. Hele, lidi, já jsem teď četl zajímavý článek, že spousta holek z generace Z by radši byla tátou než mámou. Prý potom, co celý život sledovali svoje mámy, jak jedou práci, domácnost, děti, nákupy, svačinky, třídní schůzky, tak si říkají, že by raději byli tátou, že ty toho vlastně tolik nedělají. Ale ono si říkám, že vlastně v dnešní době to není úplně tak těžký, ne? Se předělat.
1: Izomat stavebniny.
2: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
1: Cemix fasáda, trvalá baráda.
2: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
3: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
4: Rodina Auto Jeremiášova má nového člena. Přivítejte s námi světovou jedničku v elektromobilitě. BYD v novém showroomu u Galerie Butovice. Najdete nás přímo u hlavního vchodu do centra. Budoucnost mobility máte na dosah ruky. Vaše Auto Jeremiášova nyní i v Butovicích. www.autojeremiasova.cz.
5: Fajn Radio.

pátek, 7. května. Posloucháte Fajn a za majkem je Jindra. Lidi, před náma je česká kapela, která si říká Echo. Jsou to borci, kteří získali pozornost hlavně díky spolupráci jako předkapela s kapelama Miraj nebo se zpěvákem Sofianem Mečmečem. A hrozně se mi líbí to, co oni otevřeně v rozhovorech říkají, že oni otevřeně přiznávají, že důležitou strategií pro začínající kapelu bylo nebát se vnutit větším interpretům a aktivně pracovat s kontakty v rádiích. Aktivně pracovali i s kontaktama na našem rádiu a proto je máme v playlistu. Pojďme si dát jejich track Minulost. I just can't get enough. Fine. Pořád se ptala.

0: Ryu Gale nám zakončuje první hodinku Next Beatu, pojďte se mnou do té druhý. Tu začnu klasicky tak, že budu hrát podle vás, připravte si mobily, procvičte si prstíčky, za chvilku startuje odpočet.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gusto na 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
2: Fajn Rádio.
3: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
2: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.

0: Sindrou, a Indrou.
1: Hodin, jedna minuta k tomu, to znamená, že startuje druhá hodinka Next Beatu a já klasicky mažu náš aktuální playlist a nechám to na vás. Vy se teď můžete stát hudebními dramaturky našeho rádia. Jediný, co k tomu musíte udělat, tak vzít do ruky mobil, namačkat tam číslo 724 634 634, napsat SMS-ku, iMessage, na WhatsApp nebo na Instač fajnu a časomíra je na 30 sekund a startuje právě teď. 10 minutes for you.

0: rozhodni, jak bude fajn playlist v následujících 10 minutách hrát.
1: 10 minutes for you.
2: Tik-tak, tik-tak. Už to čeká a já vidím, že už to i cinká. Máme tady přání od Lukáše, Slavíčka a song Hezký ráno. Tak to bude song číslo 1. Co tam dáme jako druhý? 724-634-634. Jako dvojku tady máme Kalina a Vítej mezi náma. OK, a co dáme do třetice? Zbývá nám posledních pár sekund. Jdeme na to, jdeme na to! A do třetice to je Pinky Promise. OK, pište i další tracky, třeba se dostanou do velkého finále.
3: Udělám si hezký ráno, plný maličkostí, sladší čaj, ale před ním si pospím, nejsem high, jen mu pít, to je rozdíl, dospívám a vidím jiný odstín.

ve škole diktáty, v Next Beatu také diktáty, posloucháte fajn, tohle to byl Kellyn a Stein 27 v remixu od Nobodyho. Lidi, před náma je třetí track v pořadí 10 minutovky podle vás, tentokrát je to Espo, naše víkendová moderátorka Kristýn Esposito a její song Pinky Promise a hned potom nás čeká velký finále 10 minutovky podle vás. No a jak to rozhodnout? Jenom ten nejrychlejší rozhoduje. Číslo je 724 634 634. Mám tady tři tracky, jeden český, dva zahraniční a jenom ten nejrychlejší, kdo se dovolá, tak bude moc vybrat, jak dneska zakončíme tu 10 minutovku. 724 634 634. 10 minutes for you.

0: a Pinky Promise. Tohle to je fajn. 19 hodin 10 minut, to je aktuální čas. A před náma je velký finále 10 minutes for you. Dneska se nejrychleji dovolal Samuel. Čau, Samé.
1: Čau, čau.
0: Hele, zítra je volno. Jaký jsou tvoje plány na prodloužený víkend?
1: Asi budu doma.
0: Jo? A nemáš plánu nikam vyrazit s rodičema?
1: Ná, ná.
0: Prostě pohodinda a načerpat síly do konce školního roku.
1: Právě.
0: Chápu. Hele, mám tady pro tebe 3 triky, jsi na to ready?
1: Jo.
0: Tak jo, tohleto je jednička. Neskutečná řežba od Blackpink, song, který se jmenuje Go. Pojďme si dát dvojku. Pink Pantress a Zara Larsson, Stay Tight. A trojka je z české scény, takový starší song, ale je to mega banger. Sebastian a náhradní díly. Tak jo, Samé, je to jenom na tobě. Ty rozhoduješ, jak to tady dneska zakončíme.
1: Dobře, tak já se asi vyběhám tu trojku.
0: OK, dáme tam Sebastiana. Je někdo, komu bys to chtěl věnovat?
1: Asi všem, co poslouchají, a tobě do studia.
0: Pecka, tak moc děkuji, díky, že jsi zavolal.

0: fajnradio.cz. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. fajnradio.cz. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn Radio.
1: Fajn. Vždycky hot.